0: a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni, ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
1: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď ty dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění a jestli nebudou pak nějaký lázminy, které budou výhodné.
0: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
2: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkendy jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu. Tak jsem přišel právě, bylo to náročné to celý stihnout ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
0: Běž na věž se letos konala po 27. a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V neděli bude pršet jen ve Slezsku a na východní Moravě ve Zlínském kraji a v tom Moravskoslezském. V Praze dokonce naměříme 18 stupňů, v Ostravě bude během nedělního odpoledne jen 10. A kránu ještě pozor na místní přízemní mrazík do -2.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
2: Rozlačuje si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul, prosím.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
2: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Láďa Jakub s dalšími informacemi z F1. Virus Afriky se v České republice nemáme podle hygieniků bát. Policie v Praze zkontrolovala všechny na magistrále, nestačila se divit. A na západě Čech zahajují lázeňské sezony. Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni, ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
2: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď ty dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění a jestli nebudou pak nějaký lázminici, které budou výhodný.
1: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
3: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkendy jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu. Tak jsem přišel právě, bylo to náročné to celý stihnout ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
1: Běž na věž se letos konala po 27. No a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude pršet jen ve Slezsku a na východní Moravě ve Zlínském kraji a v tom Moravskoslezském. V Praze dokonce naměříme 18 stupňů, v Ostravě bude během nedělního odpoledne jen 10. A kránu ještě pozor na místní přízemní mrazík do -2.

and have no shelter. No food.

0: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pod Doupovskými horami má vyrůst nová elektrárna i přes výskyt vzácných živočichů. Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti bytové výstavbě. A v Evropě bude konkurentka slavné americké silnice Route 66 povede přes Slovensko. S Láďou Jakubem se teď dozvíte víc.
2: Uhynulá velryba, kterou tento týden vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něm bylo předtím připevněné. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantickém oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorferstrand nedaleko Libeku. U přehrady Nechranice na Chomutovsku a Lounsku pod Doupovskými horami budou stát solární elektrárny. A to i přesto, že se tam nacházejí vzácní živočichové. Z rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje vyplývá, že při povolování záměru převážil veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Pokud by elektrárnu kraj nepovolil, podle verdiktu existuje možnost, že vyroste jinde, a to na hodnotnějším místě původní krajiny. U elektrárny bude podle záměru akumulační bateriový systém s kapacitou 15 MWh a její životnost je plánovaná na 30 let. Zemědělce na Hané u Olomouce i přes současné deště trápí dlouhodobé sucho, ničí rostliny a naopak přeje hlodavcům.
3: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel, je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová, Frekvence 1.
2: Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti výstavbě nových rodinných domů. Jde o luxusní stavby na kopci Rochus. Lokalita, která se rozléhá na 60 hektarech, je už 20 let zapsaná mezi evropsky významné přírodní lokality soustavy Natura 2000, což zvedlo odpor a lidé podepisují i petici proti výstavbě nového bydlení na místě bývalého vojenského cvičiště. A teď ještě jeden tip na výlet. Otevírá se evropská verze slavné americké Route 66. Legendární matka silnic má tak novou konkurentku. Začíná v Polsku a končí až v Chorvatsku. Motorkáře zavede od Baltského moře až k tomu Jadranskému. A srdce trasy má být na Slovensku.
4: Otváranie 66-ky na hore Hroní pripomína Ameriku na slovenský spôsob. Cesta má ukázať turistom to naj na krajniciach.
5: Hrady, kúpele, jaskyne.
4: Patrónom bezpečnosti sú policajti.
6: Budeme pomáhať 66.
4: Cestovateľov čakajú aj gastrozážitky.
7: Motorkárske haušky.
4: Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
2: Jako ve škole hodnotili Češi práci ministra kultury Oty Klempíře na reformě financování veřejnoprávních médií. A prolezl jenom těsně. Výsledná známka totiž byla za 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil dokonce 5, čili nedostatečnou. A příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky ukázali to, že reforma médií není prioritou ani pro voliče vlády. Vládních stran a hnutí.
0: Frekvence 1.
8: Počasí.
2: Morava a Slezsko bude i v neděli potřebovat deštníky, v Čechách to bude skoro na sluneční brýle a taky to bude až 18 stupňů Celsia, kdežto ve Slezsku naměříme místy jen 10. A nad ránem ještě počítejme místy s přízemními mrazíky, tak se na cestu ven pořádně oblečte.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: První ranní nedělní zprávy s datem 17. května na frekvenci 1 přináší Lucie Šmídová. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní. Čeští hokejisté podlehli Slovinsku. Bude většinou slunečno a až 18 stupňů. Policie zadržela člověka, který se v podvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Rígrově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie Veronika Hišplerová řekla, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. Pardubice dnes zažijí pochod za svobodu médií. Odstartuje u kultovní Kašparovy sochy.
3: Protestní akce začíná na třídě míru u Kašpara v 17 hodin. Mezi řečníky na startu bude například scénárista, režisér a herec Václav Marhoul. Nebude chybět vyjádření novinářů nebo studentů. Celou akci proloží písničky Víti Troníčka, který se stal pro tuhle příležitost, která má varovat před snahou ovládnout veřejnoprávní média, výjimečně i zvukařem. Za doprovodu bubeníku a megafonu mají protestující v plánu přejít přes náměstí k sídlu Českého rozhlasu Pardubice a dál k automatickým mlýnům, kde zazní z balkonu hymna. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé vyhrálo Bulharsko. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Navzdory obratu na 2-1 po úvodním inkasovaném gólu podlehli v utkání skupiny B překvapivě Slovinsku 2-3 v prodloužení. Češi podlehli Slovincům na mistrovství světa poprvé v historii. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka po dvou zápasech ve dvou dnech volno. V pondělí se do třetice od 20:20 utkají se Švédy.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. V Čechách bude dnes polojasno až skoro jasno. Během dne zejména na západě místy s přeháňkami, na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a také ve Slezsku jen kolem 11.

0: opatrně a šťastnou cestu.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Po zprávách už naplno startuje víkendové ráno na Frekvenci 1. Slovo má Petr Wagner.
2: Krásné, dobré jitro, tak to nejpodstatnější jste slyšeli. Ano, rupli jsme ze Slovenskem. Nevím, letos to vidím, to mistrovství světa českého týmu, tak na čtvrtfinále a ještě klukům hodně fandím. Každopádně začíná nebo startuje nedělní ráno na Frekvenci 1. Proč si ho kazit? Pojďme si ho vylepšit, protože za okny to vypadá na docela podařený den a k tomu se hodí výborná muzika. Eric Carmen, Ace of Base, anebo právě Debbie, Touch the Sun na Frekvenci 1. Hezké ráno.
0: Krásnou

0: nedělní ráno po boku Rádia Frekvence 1 vám všem. Dneska za téma 17. května. Co vás čeká? Sliboval jsem rubriku Honzy Krause společně s Blondínou je připravená. Tentokrát se v ní Krause s Blondínou podívají na pozdní příchod Andreje Babiše k panu prezidentovi. Podle jeho slov prý mu to tak nějak nevyšlo. Když už jsme zmínili pozdní příchod, aktuálně čas 6 hodin k tomu 31 minut. No a na pořadu dnes jsou... Krátké zprávy Rádia Frekvence 1. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. V Terezíně dnes uctí památku obětí druhé světové války. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Uhynulá velryba, kterou tento týden vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Fotbalisté Slavie po středeční oslavě obhajoby mistrovského titulu nastoupí v Hradci Králové. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění druhé Sparty, třetí Plzně a šestého Liberce.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A podíváme se na ranní provoz.
3: Provoz na všech našich dálnicích je plynulý a bez komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: se být.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Domluvili jsme se na 8.30. Prezident Pavel pokáral premiéra Babiše za zpoždění a ten reagoval slovy, tak nějak to nevyšlo, no.
3: Já vím, tak já jsem člověk, který lpí na přesnosti, protože celý život chodím včas a někdo chodí pozdě, ale tohle mě rozesmálo, když jsem to zahlíd. To je taková jebačka od čprta. No tak ono, když jste premiér, tak máte docela honičku, samozřejmě nechápu, že se má chodit včas, ale nevím, já mám obavy, že moje podezření nejsou příliš objektivní, protože, jak už jsem vysvětlil, jak lidem, kteří šli k armádě v období, kdy tam šel pan Pavel, jsou pro mě jako nepochopitelní lidi, protože já 8 let bojoval, abych tam nešel. Když jsem zahlídl tu fotku s tou káravou větou a do toho babi říkal, že se snažil dovolat, že by přišel později, že se nedovolal. Bylo to takový jako z kuchyně pionýrského tábora. A já jsem alergický na táborový počínání. Od vstupu organizace až po opuštění. Tábory, s tím máme v naší rodině strašnou zkušenost.
0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: vám všem po boku rádia frekvence 1, respektive víkendového rána. Co si budeme v létě často na dovolených, bojujeme o místa na plážích, o lehátka, někde o ručníky, někde zase bojujeme s množstvím komárů, no a v Itálii mají zase invazi pávů. Konkrétně se jedná o italské letovisko Punta Marina, které leží na pobřeží Jaderského moře, kde se populace pávů zvýšila za 30 let extrémně. Jedná se třeba o 120 volně žijících pávů, konkrétně právě v letovisku Punta Marina. Ptáci s dlouhými duhovými ocasy tam chodí poběžně po ulicích, procházejí se po střechách aut, kálejí na auta, na silnice, na všechno, co jim přijde jaksi pod zadek. Jediní nadšení jsou z toho pohovitelně jenom turisté, který si to fotí jako takovou nebývalou atrakci. Každopádně, jestli někam vyrazíte, tak posílám do uší, jak jinak než super muziku. Třeba Venga Boys, Shalalala, Soul Asylum, anebo Kim Wilde, You Came na frekvenci 1. Stihneme ještě do 7 hodiny raní.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio

0: Tohle je víkendové ráno na Frekvenci 1, před námi 7 hodina raní, čeká vás další porce muziky, z té vám můžu už teďka slíbit třeba Phila Collinse nebo Eda Sheerana. A bude taky Richard Krajčo a celá jeho partička. No, aby to nebylo čistě jenom pánská verze, tak za malou chvíli si dáme taky kousek z rozhovoru společně se zpěvačkou Celeste Buckingham, co prozradila na sebe. To se rozvíte po 7 na Frekvenci 1, tak držte vlnu.
1: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jsou tady další čerstvé ranní nedělní zprávy za ten 17. května. Lucie Šmídová, hezké ráno.
3: Dobré ráno. V Terezíně uctí památku obětí druhé světové války. Slavia po zisku titulu nastoupí v Hradci Králové. Na D1 u sjezdu na Ivanovice na Hané je na vozovce vysypaná hlína. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se dnes koná tradiční tryzna. Oběti nacistické persekuce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války uctí politici, diplomati a skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. V lesích začala sezóna borovic, hlavně v Polsku, tak do lesu vyrazila spousta lidí. Výhonky se totiž dají používat při výrobě sirupů nebo čajů. Jak píšou na TNCZ, doporučuje se například k inhalaci při kašli, bolesti v krku a rýmě. Část frekventované cyklostezky na Brněnsku je od tohoto víkendu uzavřená a zůstane neprůjezdná celé léto.
4: Jízdu po cyklostezce podél řeky Svitavy zkomplikuje rekonstrukce plynovodu. Úsek mezi Hladíkovou a Masnou ulicí bude zavřený do konce září. Chodci mohou jít po druhé straně, cyklisty ale čeká objížďka. Výjimkou bude festival Překročme řeku v polovině srpna, kdy se stavební práce pozastaví a stezka bude průchozí. Martina Svobodová, Frekvence 1.
3: Fotbalisté Slávie po středeční oslavě obhajoby mistrovského titulu nastoupí v předposledním kole prvoligové nadstavby v Hradci Králové. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění druhé Sparty, třetí Plzně a šestého Liberce. Vicemistři z Letné se představí v Liberci. Plzeň bude hostit Jablonec. Všechny zápasy začnou v 17 hodin.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: V Čechách bude polojasno až skoro jasno. Během dne zejména na západě místy s přeháňkami, na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18, na východě, severovýchodě Moravy a také ve Slezsku jen kolem 11.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Zpomalte na D1.
6: Na dálnici D1 ve směru z Přerova do Brna si dejte pozor. Za sjezdem na Ivanovice na Hané na 235,5 kilometru je v levém jízdním pruhu hlína. Projíždějte proto opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky stojí odstavené osobní vozidlo s defektem do vozovky. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
3: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, teď už opět Petr Wagner.
0: A já to nebudu protahovat, jak jsem sliboval, tak také plním. Je tady muzika, otevíráme tou českou, skupina Krištof a Šňůry.
3: Příjemné vstupy.

0: 15 minut, čtvrt na 8. Tohle je další muzika víkendového rána na Frekvenci 1. Zdraví vás Petr Wagner a co pro vás mám, co vám můžu nabídnout nebo na co vás pozvu v téhleté hodině. Zmiňoval jsem muziku, takže z té muziky Ed Sheeran, Bad Habits, Vohnoutit, Svaz českých bohémů anebo taky Robbie Williams, to není všechno, protože to za okny venku vypadá na slunečnou neděli, alespoň teďka z kraje rána, tak si ji můžete vychutnat třeba při poslechu právě té muziky a zajímavých rozhovorů, které všechny zdarma hezky pěkně pokupě najdete na našem webu frekvence1.cz. Tady je teď malá ochutnávka a inspirace zároveň, protože k nám zavítala do studia zpěvačka Celeste Buckingham. No a kromě všetečných otázek jsme se také ptali, jak to má třeba s jízdou na kole.
1: Když jsme točili ve slibu, že nebudu pít a byl jsem po prývraku, tak tam já jsem byl po hrozný kocovině a usnul jsem jim v tom, ale je tam hrozně příjemně. Aha. Protože tam je tam ten polštářek, že jo, dečička. No a teď ono se strašnou dobu točilo, kde já jsem ještě jako furt ležel v té rakvi a já si pak pamatuju, že mě zbudil, jak Ondra Souku, režisér, volal stop, ještě jednou, mrtvola se nám otočila na bok.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se svět sem na stračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po

0: ráno po boku Rádia Frekvence 1. Jednou z oblíbených dovolenkových destinací je pro Čechy také Thajsko. No a právě tam se podíváme za malou chvíli ve víkendovém ránu na Frekvenci 1. Tady totiž thajské úřady plánují pro turisty z 93 zemí zkrátit bezvízový pobyt, a to téměř až na polovinu. Jak na tom budou čeští turisté? To se dozvíte za malou chvíli. Teď na nic nemusíte čekat, protože mám pro vás to dnešní nedělní počasí s datem 17. května, co predikují meteorologové. V Čechách zpočátku jasno až polojasno, během dne až oblačnost kupovitou oblačností, hlavně v západní polovině Čech místy přehánky, na Moravě ve Slezsku většinou zataženo a na východě místy déšť, v Beskydech a okolí trvalý. Večer v Čechách v jeho západní polovině Moravy ubývání oblačnosti, ráno v západní polovině Čech místy dokonce přízemní mráz, jinak nejvyšší denní teploty 13 až 18, kolem Polabí tamto povyskočí až na úctyhodnou 19. Rádio Frekvence 1:30, pojďme na krátké zprávy.
1: Hezké ráno, více než polovina malých a středních firem a podnikatelů očekává od znovu zavedení elektronické evidence tržeb více byrokracie. Ukázal to dubnový průzkum. V Terezíně dnes uctí památku obětí druhé světové války. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda ústavního soudu Josef Baxa. Čeští hokejisté vybouchli ve svém druhém utkání na mistrovství světa se slovinským outsiderem. Prohra 2-3 po prodloužení a první porážkou s tímto soupeřem v historii se komplikují situaci po zbytek základní skupiny.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor na D1.
3: Na dálnici D1 ve směru z Přerova do Brna si dejte pozor. Za sjezdem na Ivanovice na Hané na 235,5 kilometru je v levém jízdním pruhu hlína, projíždějte proto opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky stojí odstavené osobní vozidlo s defektem do vozovky. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Frekvence 1.

7 hodin, k tomu 40 minut, víkendové ráno v plném proudu, příjemný poslech, hezké nedělní jitro. Thajské úřady plánují pro turisty z 93 zemí zkrátit bezvízový pobyt z 60 na 30 dnů. Důvodem jsou prý rostoucí obavy ohledně zapojení cizinců do nelegálního podnikání, kriminálních aktivit. Mělo by jít především prý, píše se aspoň tady o tom, o ruské a čínské občany. Opatření by se nicméně dotklo i Čechů a dalších Evropanů. Česko aktuálně patří k zemím, jejichž občané mohou 60-denní bezvízový styk uplatňovat. Pokud by se ale vláda rozhodla, prosadila právě tenhle ten nový návrh, dotklo by se kromě českých turistů také dalších Evropanů. Co se říká, všude dobře, na frekvenci jedna nejlépe, a to po boku té nejlepší muziky. David Guetta, Alphaville a Ava Max, Forever Young, za malou chvíli. Taky kapela Slza a jejich celibát. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Krásné víkendové nedělní ráno při další muzice Frekvence 1 a myslím si, že netřeba představovat Sunrise Avenue. Tak kytarový riff v příští hodině společně taky s ryze českou muzikou, opět Radeček. Jo, jedou tam ty bicí, jedou. A kromě nich třeba pro změnu Nikos Santos. Ale těšit se můžete i na rubriku Honze Krause společně s Blondýnou. To není všechno, protože vás čeká i pohled na tu nedělní dopravu.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jsou tady další ranní zprávy. Tady Lucie Šmídová, Rádio Frekvence 1, neděle 17. května.
2: Hezké ráno. Elektrokola už si kupují i výrazně mladší lidé. Čeští hokejisté poprvé v historii prohráli se Slovinskem. Pozor na porouchané auto na hradecké D11. Elektrokola v minulých letech zásadně proměnila trh s jízdními koly. Už si je totiž nekupují převážně lidé nad 50 let, ale stále častěji jsou zákazníci výrazně mladší. A podle výrobců a prodejců je už teď téměř jisté, že většinou horských elektrokol se bude prodávat více. Policie zadržela člověka, který v podvečer se pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Rígrově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie Veronika Hipšlerová řekla, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. Porodní asistentky z východočeských nemocnic vyráží za pacientkami domů. Mají tak už letos za sebou stovky návštěv.
3: Z nemocnic v Jičíně, Náchodě a Trutnově už porodní asistentky letos navštívily víc než 200 domácností rodin novopečených maminek. Novou službu mohou ženy využít během 6 nedělí a nabízí pomoc péči o miminko kojením i zdravotním stavem matky přímo v domácím prostředí. Největší zájem eviduje jičínská nemocnice. Právě její asistentky se připsaly celou polovinu všech návštěv. Tomu, aby byla služba ještě širší, zatím brání především personální kapacity, ale také nízké povědomí žen o této možnosti. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé vyhrálo Bulharsko. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Navzdory obratu na 2-1 po úvodním inkasovaném gólu podlehli v utkání skupiny B překvapivě Slovinsku 2-3 v prodloužení. Češi podlehli Slovincům na mistrovství světa poprvé v historii. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka po dvou zápasech ve dvou dnech volno. V pondělí se do třetice od 20:20 utkají se Švédy.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V Čechách bude polojasno až skoro jasno během dne, zejména na západě místy s přeháňkami, na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Chladněji bude na východě a severovýchodě Moravy a také ve Slezsku, tam naměří kolem 11.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Pozor na hradecké dálnici.
5: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky stojí odstavené osobní vozidlo s defektem do vozovky. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A po zprávách už má slovo opět Petr Wagner.
0: Nejenom já, ale taky slibovaná muzika Donna Lewis, Sunrise Avenue, které jsem vám sliboval, a taky LP Lost on You. Právě teď otevíráme 8. hodinu ranní víkendového rána na Frekvenci 1.
2: Krásný.

0: 8 hodin, k tomu 13 minut, tohle je frekvence 1, tohle je taky nedělní ranní víkend. Krásné ráno, pohodovou cestu všem řidičům, tyrákům, basmanům, MHD za volanty. Pohodové vstávání vám všem přeje Petr Wagner. Odstartovali jsme společně další ranní hodinku po boku té nejlepší muziky. Za malou chvíli ta česká slibovaná, opět a Radeček, všechno je v pořádku. George Ezra anebo Spice Girls, Viva Forever. No ale těšit se už teď můžete na rubriku ve víkendovém ránu. Honza Kraus společně s Blondýnou se ještě jednou vrátí k pražskému derby Sparta Slavia a vniknutí fanoušku na hrací plochu před závěrečným hvizdem rozhodčího. Kontroverzní téma několika uplynulých dní, ke kterému se vrátíme právě ještě jednou v této rubrice. A to není všechno, v této hodině se také podíváme na to, kam a jestli vůbec letos se vyplatí cestovat. Drahá letecká paliva, drahé služby, jak apetit dovolenkářů ovlivnila válka na Blízkém východě, řekneme si. Tak mějte bez varáno, hezkou neděli z Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
2: Někdy padá na mě stín. A já netuším, co s tím.

0: šance jedna, taky nedělní ráno s datem 17. května. Dobrý, příjemný víkend vám všem po boku právě frekvence 1. Přichystaná už rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Ještě jednou se mrkneme na pražské derby letem světem Sparta Slavia, vniknutí fanoušku na hrací plochu před závěrečným hvizdem rozhodčího. Teď už je jasné, že Slavia má titul. Každopádně tohle kontroverzní téma s fanoušky, kteří stříleli světlice a napadali hráče, tomu se bude věnovat i fotbalový fanoušek Honza Kraus za malou chvíli. Co se týká té dnešní neděle za ten 17. května, co nám predikují meteorologové v Čechách? Zpočátku jasno až polojasno. Během dne oblačno, skupovitou oblačností, hlavně v západní polovině Čech, místy bouřky a přehánky. Ráno v západní polovině Čech, jo, to je zajímavé, místy přízemní mráz dokonce. Ano, jinak nejvyšší teploty 13 až 18, Polabí kolem 19. Co dalšího nového? Jsou tady zprávy Rádia Frekvence 1 a půl deváta.
1: Hezké ráno, letos přibude 130 kilometrů cyklostezek. Nejvíce tras dokončí Olomoucký kraj, a to 25 kilometrů. V Terezíně dnes uctí památku obětí druhé světové války. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Fotbalisté Slavie po středeční oslavě obhajově mistrovského titulu nastoupí Hradci Králové. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění druhé Sparty, třetí Plzně a šestého Liberce.
0: Ano, Slavia má titul.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A z dálnic hlásí dobré zprávy. Provoz je teď v neděli ráno slabý a nezdržíte se, tak opatrně a šťastnou cestu z Frekvencí 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Slávističtí fotbalisté byli v sobotu 3 minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště a napadli gólmana soupeře. Zápas se nedohrál. Co vy na to?
2: No tak ono se to všude už víceméně zhodnotilo, jakože to je odporný, víceméně jednoznačně, což tak je. A napadení toho brankáře je vrchol hnusu teda. Ale myslím si, že je to hnusný. Na druhou stranu třeba ta reakce už na tom stadionu, když se to stalo od pana Tvrdíka jako představitele Slávie, byla dobrá, jako kdy on řekl zcela jasně, že to je nepřijatelný a že to je chyba vlastně i Slávie, že se nevěnovali těmhle fanouškům a tak. A zároveň je to taková věc, která trošku signalizuje to, že ta míra té nenávistné zloby a tak dále, ona se tak zvětšila obecně a zřejmě i v tom sportu a do toho některý z těch zasvěcenců, ale zasvěcenců s otazníkem nebo v úzovkách, říkají, že to vlastně tyhle ty fotbaloví chuligáni udělali schválně, aby byli viditelní. Mě tam zaujal ten pojem, aby byli zviditelněný vůči těm ostatním, protože to je vlastně hlavní valuta současnosti, to zviditelnění. A často to vede i směrem za jakoukoliv cenu, tak možná na tom taky něco je, že? Protože vlastně celá společnost lidská dneska se ze své velké většiny snaží zviditelnit.
1: Vy jste velký hráč, velký trenér na PlayStation.
2: Na PlayStation, no. Já s tím nemám nic společného.
1: Já jenom co, kdyby se to stalo takhle u vás, jako, co byste s tím týmem dělal?
2: Mně stačí jako drobný keci hráčů, to třeba má teďko Real Madrid, má problém, že se mu perou hráči v šatně, a tak jsem si říkal, byste viděli u mě, jak by to klapalo. A druhá věc je, já je hned prodávám, ale všim jsem si, že Madrid kopíruje moje metody některý. Asi slyšeli o způsobu mýho vedení mužstva.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Víkendového rána na frekvenci 1, dneska s datem 17. května. Kam na dovolenou? Jo, to je velikánský otazník, hlavně letos, drahá paliva, globální nejistota, k mácháči, nebo zase někam k moři, do Chorvatska. Každopádně hlavní část turistické sezóny odstartuje v červenci, no a právě v Chorvatsku s napětím vyčkávají, jestli k nim zavítají také turisté v takovém počtu, na jaký byli běžně zvyklí. Ekonomika země, míněno Chorvatska, přitom z velké části závisí právě na příjmech z cestovního ruchu, ve kterém působí 7% všech pracujících. No a apetit dovolenkářů může právě ovlivnit válka na Blízkém východě, drahé pohonné hmoty zdraží turistům dopravu a mohou ovlivnit právě i ceny zboží a služeb. Takže v létě maximálně tak někam na kole, na Přehradu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny, gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, jedné

0: Yes, Michael Jackson, Smooth Criminal na frekvenci 1 krátce před 9 a po 9 už vás čeká rubrika Cože, taky 7 faktů a hlavně muzika Elani, Dario G nebo Pecha Boys, bude toho spousta, tak držte vlnu.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, přednost mají zprávy. V 9 je tady Lucie Šmídová, frekvence 1 a taky nedělní ráno.
3: Dobré ráno, vláda projedná 24-hodinovou dálniční známku. Je uzavřená pražská Tepna Plzeňská pro jeden MHD. Pardubice dnes zažijí pochod za svobodu médií. Případné zavedení jednodenní dálniční známky s platností 24 hodin si vyžádá úpravy státního systému elektronických známek, prodejních kanálů i e-shopu. Bude se jednat především o softwarovou změnu. Uvedla to ředitelka se sekce pro správu finančních zdrojů státního fondu Lucie Bartáková. Platnost jednodenní známky je nyní vázána na kalendářní den. V případě, že vyrážíte na cestu hodinu před půlnocí a pojedete do jedné ráno, jednodenní dálniční známka tak v současné době nestačí. V pondělí projedná vláda senátní návrh, který by platnost dálniční známky změnil. S komplikacemi musí počítat řidiči projíždějící jihozápadem hlavního města. Rekonstrukce vytížené Plzeňské ulice u Anděla, která začala v únoru, se přehoupla do další fáze. Částečná průjezdnost pro auta se změnila na kompletní uzávěru, která potrvá do konce prázdnin. Očekávané dopravní peklo zatím podle zjištění novinek CZ nenastalo. Zpoždění jsou kolem 10 minut. Někteří ale dopravní značení ignorují a zavřenou oblastí na Smíchově projíždějí dál. Pardubice dnes zažijí pochod za svobodu médií. Odstartuje u kultovní Kašparovy sochy.
4: Protestní akce začíná na třídě míru u Kašpara v 17 hodin. Mezi řečníky na startu bude například scénárista, režisér a herec Václav Marhoul. Nebude chybět vyjádření novinářů nebo studentů. Celou akci proloží písničky Vítí Troníčka, který se stal pro tuhle příležitost, která má varovat před snahou ovládnout veřejnoprávní média, výjimečně i zvukařem. Za doprovodu bubeníku a megafonu mají protestující v plánu přejít přes náměstí k sídlu Českého rozhlasu Pardubice a dál k automatickým mlýnům, kde zazní z balkonu hymna. Oldřich Tamáš, frekvence 1.
3: Fotbalisté Slavie po středeční oslavě mistrovského titulu nastoupí v předposledním kole prvoligové nadstavby v Hradci Králové. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění druhé Sparty, třetí Plzně a šestého Liberce. Vicemistři z Letné se představí v Liberci. Plzeň bude hostit Jablonec. Všechny zápasy začnou v 17 hodin.
2: Frekvence 1.
3: Počasí. A dnes nás čeká rozdílné počasí. V Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne zejména na západě místy přeháňky, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 18 stupňů, chladněji bude na východě a severovýchodě Moravy a také ve Slezsku, tam naměří kolem 11.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Dnes ráno a dopoledne se můžete zdržet v omezení na D1 směrem na Prahu před Humpolcem. Mezi 98. a 95. kilometrem tu pracují silničáři. V tuto chvíli je provoz slabý a v místě se jen zpomaluje. Tak opatrně a pohodovou cestu.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: A také 4 minuty po 9. vstáváte s frekvencí 1 a s Petrem Wagnerem.
0: Vám všem hezké dobré ráno. Opět můžete v téhleté hodině, jak je již tradičně zvykem, se těšit na rubriku 7 faktů anebo hudební encyklopedie frekvence 1. Tentokrát se to bude týkat písničky, kterou u nás už koncem 60. let proslavila Helena Vondráčková pod názvem Chytila jsem na pasece motýlka. V roce 89 tenhle prastarý hit původně od britské zpěvačky Dusty Springfield nahrál i sex symbol 80. let britská modelka a zpěvačka Samantha Fox. Jak ho pojala? Takže zněl v jejím podání tak hodně zajímavě a myslím si, že to rozhodně stojí za to. Připomene vám to Honza Direk krátce před 9:45 tady na frekvenci 1. Takže se už teď můžete těšit na Samantha Fox a single s názvem I Only Wanna Be With You z roku 1989. Do té doby z muziky Michael Jackson už byl, Michal Hruza, Shakira nebo Peťa Boys.

0: 9 hodin, 15 minut, takový aktuální čas ve víkendovém nedělním ránu na frekvenci 1. Příjemný poslech vám všem stále. No a součástí každého víkendového rána je také dvojce našich rádiových rádců, Michal Suchánek, Petr Kolečko. Čili je vám jasné, že jdeme řešit i jeden z vašich dotazů, který jste si napsali do pořadu, cože?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Máme doma indukci a já furt nevím, jestli na ní můžu dát obyčejný hrnec. Už jsem doma vyhodil. Existuje na to nějaký jednoduchý pravidlo, nebo se to poznáš kouřem? Karel 51 most.
3: Indukce znamená, že to je...
2: Že to je takový to, že to zčervená, že to není plamen. Já jsem odehřívá zastánce plynu v tomhle.
3: Taky.
2: Jako, myslím si, že ta indukce je špatně, ale máme to doma samozřejmě. I když jsem zastánce plynu, máme to doma.
3: Čukám na to jak idiot.
2: Nevím. Hrozně bolej mě z toho ty prsty, jak mačkám ty čísla, než to jako se to rozbije. Pak jako já jsem vůbec nepochopil, ono to pak jako vlastně nejde většinou, hrozně dlouho.
3: No a ještě musíš trefit tím hrncem jako nějak, myslím, že když dám jeden hrnec na jiný ten a on je o něco větší, tak to nic nedělá zřejmě.
2: No ono to nějak do toho nějak jako zapadne a...
3: Vy to máte ještě vevnitř, jako, že do toho zapadne, že to jako, jako...
2: No ono to tak jako cvakne a když to dáš blbě, tak to nefunguje podle
3: mě. No tak
2: to
3: my máme ještě starý nějaký, že tam nic se nezacvakává. A co ten Karel, co má za problém?
2: No, že tam dává ty obyčejný hrnce, no.
3: Na to se musí dávat...
2: No ty indukční, to je podle toho spodku se to pozná. Jestli na to existuje nějaký jednoduchý pravidlo, nebo se to pozná až kouřem. Samozřejmě, když tam dáš blbej hrnec, tak se z toho začne kouřit, že jo?
3: Z čeho? Z toho hrnce?
2: Z toho hrnce, no. A z té indukce.
3: To se snad má kouřit z hrnce, ne, když něco ohřívá.
2: Ale ze spodku se začne kouřit.
3: Z toho dna opačného, jakoby. Z vnějšího dna.
2: Z vnějšího dna. No a spálí se to ten hrnec.
3: A to jídlo?
2: No to jídlo asi ne, to se vůbec neudělá.
3: Když je hoří hrnec, podle mě musí být teplý i to jídlo.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: nábytek. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z Fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
9: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
10: Nová série OnePlay Originál.
11: Simona Moniová.
10: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
12: Já se tě nebojím!
10: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.

0: Hezký víkend, hezké víkendové ráno, nebo možná pro někoho už dobré dopoledne na frekvenci 1. Za malou chvíli můžu slíbit další muziku a je taky připravená rubrika 7 faktů nebo hudební encyklopedie frekvence 1. O čem to bude tentokrát? Nejenom o hudebním sex symbolu 80. let britské modelce zpěvačce Samantha Fox a jim hitu z roku 1989. No ale pojďme na krátké zprávy na frekvenci 1.5.
1: Hezké dopoledne. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Forsheimu na jihozápadě Německa vyzvali úřady až 30 tisíc lidí k evakuaci. Informují o tom teď zahraniční média. O elektroauta je stále větší zájem. Prodej elektromobilů v dubnu vzrostl meziročně o 37% na téměř 1700 vozů. Oštěpař Jakub Vadlejch na úvod sezóny vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85,24 metrů. Úřadující mistr Evropy hodil přes 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Ještě dopoledne se můžete zdržet v omezení na D1 směrem na Prahu před Humpolcem. Mezi 98. a 95. kilometrem tu pracují silničáři. V tuto chvíli je provoz slabý a v místě se jen zpomaluje. Tak opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1.

0: 89.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: U nás máme tuhle písničku spojenou hlavně s Helenou Vondráčkovou, která se v ní od motýlka učila líbat. Je to asi nejslavnější příběh, jaký se ke kterékoliv z písní této zpěvačky váže. Ale neméně zajímavé jsou i osudy originálu písničky I Only Want To Be With You.
1: Za prvé.
3: Bylo to 1. prosince 1961, když si skladatel Mike Holler vzal za manželku zpěvačku Jean Ryder a pln lásky pro ní během líbánek napsal skladbu I Only Want To Be With You. Ona sama ji však paradoxně nikdy nenatočila.
2: Za druhé.
3: O 2 roky později byl osloven uměleckým ředitelem gramofirmy Philips, jestli by neměl nějaký zaručený hit pro Dusty Springfield, která se po odchodu z kapely The Springfields chystala vydat na solovou dráhu.
1: Za třetí.
3: Všichni prorokovali, že se jí to nepovede. Konec konců natočila už 9 zkušebních písní, ale ani jí samotné žádná z nich nepřišla jako ta pravá k zahájení solové kariéry.
2: Za čtvrté.
3: A tak skladatel se souhlasem své manželky nakonec nabídl písničku I Only Want To Be With You.
1: Za páté.
3: Dusty Springfield ji naspívala v říjnu 1963, přičemž jednou z vokalistek byla i skladatelova můza a manželka Jean Ryder.
2: Za šesté.
3: Nahrávka vyšla v listopadu 63 a v lednu následujícího roku ji Dusty Springfield zaspívala v premiérovém dílu televizního pořadu Top of the Pops. Následující týden ji to vyneslo na 4. místo britské hitparády.
1: A konečně za 7.
3: A byl to nakonec takový hit, že se do britské hitparády ještě 3x vrátil. V roce 1976 s ním na stejnou pozici jako Dusty Springfield vystoupala skupina Bay City Rollers. O 3 roky později dosáhla stejného úspěchu kapela The Tourists se zpěvačkou Annie Lennox a v roce 1989 pak s ní dobila 16. místo Samantha Fox. A tuhle verzi si dáme právě teď. Honza Dědek přeje Prima Dance Frekvenci 1 a tady je někdejší sex idol 80. let.

0: vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte.

0: Za chvilku zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale...
3: za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
6: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
7: Nová série OnePlay Originál.
8: Simona Moniová.
7: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
9: Já se tě nebojím!
7: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Švídová, pěkné dopoledne.
10: Hezké dopoledne. Elektrokola už si kupují i výrazně mladší lidé. Vláda projedná 24-hodinovou dálniční známku. Z D6 hlásí vážnou dopravní nehodu. Případné zavedení jednodenní dálniční známky s platností 24 hodin si vyžádá úpravy státního systému elektronických známek, prodejních kanálů i e-shopu. Bude se jednat především o softwarovou změnu. Uvedla to ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů státního fondu Lucie Bartáková. Platnost jednodenní známky je nyní vázána na kalendářní den. Tedy v případě, že vyrážíte na cestu hodinu před půlnocí a pojedete do 1 ráno, tak jednodenní dálniční známka v současné době nestačí. V pondělí projedná vláda senátní návrh, který by platnost dálniční známky změnil. Elektrokola v minulých letech zásadně proměnila trh s jízdními koly. Už se je totiž nekupují převážně lidé nad 50 let, ale stále častěji jsou zákazníci výrazně mladší. A podle výrobců a prodejců je už teď téměř jisté, že většinou horských elektrokol se bude prodávat více. Europoslankyně Kateřina Konečná za 2 týdny opustí čelo neparlamentní KSČM. Stranu vede od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Na sjezdu na konci května nebude kandidovat. Komplikace čekají na řidiče na Plzeňské ulici u Anděla v Praze. Tady začala v únoru rekonstrukce, která se přehoupla do další fáze. Je zde pro auta kompletní uzávěra až do konce prázdnin. Podle novinek CZ očekávané peklo nenastalo. Někteří ale dopravní značení ignorují a zavřenou oblastí na Smíchově projíždějí dál. Porodní asistentky z východočeských nemocnic vyráží za pacientkami domů. Mají tak už letos za sebou stovky návštěv.
11: Z nemocnic v Jičíně, Náchodě a Trutnově už porodní asistentky letos navštívily víc než 200 domácností rodin novopečených maminek. Novou službu mohou ženy využít během 6 nedělí a nabízí pomoc péči o miminko, kojením i zdravotním stavem matky přímo v domácím prostředí. Největší zájem eviduje jičínská nemocnice. Právě její asistentky se připsaly celou polovinu všech návštěv. Tomu, aby byla služba ještě širší, zatím brání především personální kapacity, ale také nízké povědomí žen o této možnosti. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
10: Čeští hokejisté vybouchli ve svém druhém utkání na mistrovství světa. Se slovinským outsiderem prohráli 2-3 po prodloužení. A první porážkou s tímto soupeřem v historii se komplikují situaci z pozbytek základní skupiny. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka po 2 zápasech ve 2 dnech volno. V pondělí se do třetice od 20:20 utkají se Švédy.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: V Čechách bude polojasno až skoro jasno během dne, zejména na západě místy s přeháňkami, na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, chladněji bude na východě a severovýchodě Moravy a také ve Slezsku, tam naměří kolem 11.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
10: Vážnou nehodu hlásí z D6 směrem na Karlovy Vary. Na 83. kilometru za sjezdem na Chyše je osobní auto na střeše. Na místě zasahují záchranné složky. Postupně se budou tvořit kolony, tak s tím počítejte a na cestách opatrně.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
10: A vy si po zprávách užívejte víkendové vysílání s Veronikou Elhotovou.

0: prší a mají narozeniny. Vzkazy s přáním můžete posílat i vy na číslo 736 300 444.
1: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: Sister a její písnička Stay v 10 hodin, 15 minut přesně. A my jsme rádi, že zůstáváte i o víkendu takhle v neděli s Frekvencí 1. No a už zítra budeme tady snídat s našimi hosty, kteří k nám ráno dorazí do studia na rozhovor. Tak na koho se můžete těšit? V pondělí si budou kolegové povídat s hercem a dabérem Oldřichem Hajlichem. V úterý přivítáme herečku Nelu Boudovou. Středa Milušky Bittnerové. Třeba dorazí totiž naše kolegyně, herečka a taky moderátorka z rubriky Kraus a Blondýna. A i čtvrtek bude ohraní herec Marek Adamčík nám z příjemný ráno. No, před námi opět týden nabitý rozhovory s našimi milými hosty, tak leďte Frekvenci 1 každý všední den ráno v 7 hodin.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
2: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
0: Na Frekvenci 1 teď před námi novinka Eva Farná těsně před největšími koncerty v životě, které ji už za měsíc čekají v pražském Edenu, představuje novou písničku. Jde o silně osobní single s názvem Perpetuum mobile, který je o přehlcenosti, vyčerpání, věčném pracovním koloběhu a neustálém vyvažování rodinného a pracovního života. Prostě ve spěchu bez nádechu. Vy si teď na Frekvenci 1, ale tuhle novinku vychutnejte v klidu s nádechem. Eva Farná, Perpetuum mobile. Hezký poslech.

0: i naše posluchačka Pavla Klímová. Dobrý den, mám pro vás tip na dnešní ojedinělou akci Piknik všech tváří, kterou končí Mezinárodní týden rovnocenosti všech tváří. Přijďte do parku Gutovka v Praze, kde od 10 do 18 hodin bude nabitý program. Děkujeme za zveřejnění. No tak Pájo, my zase děkujeme za skvělý tip pro naše posluchače.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: No a pokud míříte někam na akci, nebo jen tak, a nebo z chaty, tak poslouchejte, kde se aktuálně zdržíte.
2: Dálnice D6 je na 83. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřená z důvodu vážné dopravní nehody osobního vozidla. Na místě bude přistávat vrtulník. Odklon dopravy se provádí na Valeč. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak s tím počítejte na cestách opatrně a šťastnou cestu vám přeje Frekvence 1.
3: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.

Prince, Italžou a Marky Mark United v 10 hodin 43 minut a já vám všem přeju hlavně pohodovou neděli. Je to tady zase opět jako každý den, tak kdo ze slavných osobností je dneska o rok starší? 65. narozeniny slaví irská zpěvačka Enya. Nejúspěšnější irská hudebnice, skladatelka, ale taky klavesistka, která si vždy bedlivě střežila své soukromí. A i přesto, že nekoncertuje, tak je velmi, ale velmi úspěšná. Tak přejeme všechno nejlepší. U nás slaví zpěvák Jiří Korn, je mu 77 let. Před 35 roky se narodila herečka a zpěvačka Michaela Tomešová a 32. narozeniny má dnes taky zpěvačka Markéta Konvičková. Tak přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. A i vy přejete prostřednictvím SMSek. Jdeme na vaše vzkazy. Ahoj na frekvenci 1. Prosím, popřej Verunko našim oslavencům. Vláďovi Bártovi z Golčova Jiníkova ke krásným 40. narozeninám. Jeho i věk narozeninám a Anetce k svátku. Všem přejeme velkou fůru zdravíčka, štěstí a ať se jim v životě moc a moc daří. Přejí všichni z party Filipov a ještě dodávají. A zvlášť pak přejí tatínkovi Vláďovi, Anička a Eliška. Děkujeme, tak i my se přidáváme. Moc zdravíme a přejeme všichni no nejvíc, nejlepší. No a už to tady bylo řečeno, svátek dneska 17. května slaví Aneta. Jméno pochází z hebrejštiny a v překladu znamená milostivá. A podle statistik je u nás v Česku téměř 30 000 Anet. A my jim z Frekvence 1 posíláme kytičku, přejeme všechno nejlepší k svátku a závěrem

0: štěstí, zdraví, lásky všem, kdo dneska slaví.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Zítra za námi dorazí hlas. No hlavně hlas.
3: Třeba hlas mladého Brada Pitta.
4: Nebo Vilíka ze Včelky Máji. Přátelé, Olda Heilig, známý to.
3: Český rapér bude s námi na Frekvencí 1.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Poníž.

0: večer. A to nejlepší z muziky. Přejeme krásnou neděli ze studia Frekvence 1. A jakou muziku si zahráme v příští hodině mezi 11. a 12. Bruno Mars. Nebude chybět taky Marek Stracený, který nám zaspívá. A ze starší pecek New Kids on the Block. Tak zůstaňte s námi, za chvilku zprávy.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
3: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ládě, jakou hezké dopoledne.
4: Krásnou neděli. Aktuálně zavřená dálnice D6 u Karlových Varů. Česká televize a Český rozhlas by měly podle většiny lidí nadále plnit zpravodajskou roli a informovat o veřejném dění. A Jablonec nad Nisou vykupuje problémové objekty. A tady jsou detaily. Havárie osobního auta, které je na střeše, nám zavřela karlovarskou dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku. Přiletěl tam i vrtulník záchranky. D6 je mimo provoz na kilometru 83 ve směru na Vary. Objížďka vede přes obec Valeč. Nehoda je mezi Lubencem na Lounsku a Bošovem u Karlových Varů. Česká televize a Český rozhlas by měly podle většiny lidí dál plnit zpravodajskou roli a informovat o veřejném dění. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky to uvedlo 83% obyvatel, včetně většiny voličů vládních stran, ANO, SPD a motoristů. Výrazněji se voliči jednotlivých stran a hnutí liší v názoru na to, jestli je obsah obou médií vyvážený a jestli mu důvěřují. Vláda chce zákonem mimo jiné převést financování České televize a Českého rozhlasu z poplatkového systému pod státní rozpočet. Návrh zákona o médiích veřejné služby kritizuje vedení obou médií, odborníci i opozice. A návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Pak se povede i veřejná debata se šéfy ČT a ČRO, napsal premiér Babiš před chvílí na sociální síti. No a mimochodem, východočeské Pardubice dnes zažijí pochod za svobodu těchto médií. Odstartuje u kultovní Kašparovy sochy.
5: Protestní akce začíná na třídě míru u Kašpara v 17 hodin. Mezi řečníky na startu bude například scénárista, režisér a herec Václav Marhoul. Nebude chybět vyjádření novinářů nebo studentů. Celou akci proloží písničky Víti Troníčka, který se stal pro tuhle příležitost, která má varovat před snahou ovládnout veřejnoprávní média, výjimečně i zvukařem. Za doprovodu bubeníku a megafonu mají protestující v plánu přejít přes náměstí k sídlu Českého rozhlasu Pardubice a dál k automatickým mlýnům, kde zazní z balkonu hymna. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Míříme na sever Čech. Jablonec nad Nisou vykupuje problémové objekty. Naposledy je koupilo ubytovnu Neptun. Teď se chystá ještě na další. Chce tak zabránit sociálním a bezpečnostním potížím. Náměstkyně primátora v Jablonci nad Nisou Jana Hamplová k tomu dodává.
6: Zatěžovalo to hodně sociální služby, zatěžovalo to celé spektrum školství, jak mateřské, tak základní školy. Základní škola Liberecká tím byla jako velmi významným způsobem postižená. To, že jsme vlastně ten Neptun odkoupili, tak je jenom začátek. Začátek další soustavné práce sociální, ale i monitorování, abychom předcházeli vlastně vzniku takovýchto velkých problémů sociálních a takovýchto velkých ubytoven. Uvidíme, jak budeme úspěšní, ale určitě se na to chceme hodně zaměřit.
4: V 9podlažní budově bývalého hotelu Neptun v Jablonci žilo ve 43 malých bytech až 200 lidí. Často i početných rodin s dětmi. Strážníci tam zasahovali prakticky denně. Lidé z okolí se stěžovali na nepořádek a hluk. Velkokapacitní ubytovna je uprostřed sídliště, v blízkosti 2 základních a 5 mateřských škol, což se projevilo i v menším zájmu rodičů, kteří se báli v Jablonci děti do školy posílat. Kajakář Josef Dostal skončil na světovém poháru v Brandenburgu 6. v závodě na 500 metrů. Na rozdíl od minulého týdne, kdy dojel v Segedu 3., tak mistr světa v této disciplíně na medaili nedosáhl. Za 3. Bencem Nadásem z Maďarska Dostal zaostal o 0,3 sekundy.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: V Praze nám krásně svítí slunce, v Praze, středních Čechách, no a možná i ve zbytku Čech, zatímco na Moravě a ve Slezsku, tam se budou hodit deštníky a nebo pláštěnky. A dnešní teploty je v Čechách do 16 nebo 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku jen 13.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě opakuju, havárku osobního auta, které je na střeše, nám zavřelo karlovarskou dálnici D6. Je to u Bošova na Karlovarsku, přiletěl i ten vrtulník záchranky. D6 je mimo provoz na 83. kilometru ve směru od Prahy na Karlovy Vary. Objížďka vede přes Valeč. Nehoda je konkrétně mezi Lubencem na Lounsku a Bošovem u Karlových Varů. Tak s tím počítejte. Hlavně bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: No a 5:55 se vrací Veronika Elhotová.
0: A my pokračujeme dál. Kdo tento týden zvítězil v hitparádě Frekvenci 1, tak to si povíme už za chvilku. A nabídnou v téhle hodině taky pohled na tiskoviny, co zajímavého, nabídnou přečtení nové týdeníky i o tom v téhle hodině. Teď už ale zpátky k muzice, jsme Frekvenci 1.
7: To nejlepší z muziky a Veronika.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

s písní Tonight, a ne dneska večer, ale včera večer. Má za sebou další díl Česká hitparáda Frekvence 1. Tak jak dopadla a pro koho jste tento týden nejvíce hlasovali? Na třetí místo se propadly Olga Lounová, Elis Mráz, Šarka Vaňková a Daša s jejich společnou písní Křídla pro život, které minulý týden brali zlato.

nám život naloží a zbyde jen emoce a že jsou momenty, kterého člověka rozdělí na předtím a potom. No a s novou slovenskou skladbou Milí budoucí přechází Celeste Buckingham. Na textu pracovala zpěvačka a zároveň autorka několik let. Nevzniklo po rozchodu, ale během vztahu jako upřímný vzkaz dospělé ženy adresovaný tomu, kdo jednou přijde. Tak hlasujte pro písničku, která se vám líbí opět na našem webu Frekvenci 1.cz. Čas máte do úterního poledne.

0: Přeju krásnou neděli. V týdnu nás navštívil herec, zpěvák Šimon Bylina a kolegové se ho ptali, jak přišel ke svému jménu Bylina.
1: Kdyby to někdo zjistil, budu rád. Nevím, jestli to je nějaká bylina, nevím, jestli Belín je můj táta tvrdí, jako, že to je něco italského. Někdo zase, že jsou to nějaký ty ruský jako hrdiný eposy, nějaký Byliny, že tam je císařský prostě rody tam něco dělají. Já fakt nevím. Ale jako je fakt, že nemám tak jako zvláštní rodokmen, který nemám ještě jako prozkoumaný, ale vím, že třeba můj pradědeček jeden byl sirotek v Užhorodu na Zakarpatský Rusy, což je kousíček od hranice Slovenskem.
0: To prozradil herec a zpěvák Šimon Bylina. Celý rozhovor s ním si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě U Radio Talk.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale v 11:30 zkontrolujeme hlavní tahy. Pozor na zavřenou D6.
3: Dálnice D6 je na 83. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřená z důvodu vážné dopravní nehody osobního vozidla. Na místě bude přistávat vrtulník. Odklon dopravy se provádí na Valeč. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Za volantem opatrně a šťastnou cestu z frekvencí 1.
2: 257 400 400. Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400. Linka frekvence 1.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle a stůl, ty spolu bývaj. Parťáci Bory a Doyle, když asi zlímaj.

D v éteru Frekvence 1 v 11 hodin 42 minut. Krásnou neděli. Zítra vyjdou nová čísla pravidelných týdeníků a mezi nimi nebude chybět ani Blesk pro ženy. Tak co nabídne k přečtení? V kondici ho drží práce, kamarádi a umění dělat si ze sebe legraci. Jaké má herec Pavel Zedníček v mobilu aplikace? Proč nechápe dnešní třicátníky? A komu volá, když je zle? Nejen o tom se v rozhovoru pro Blesk pro ženy rozpovídal herec Pavel Zedníček. Stěžováním se nic nezmění, říká. Proč své ženě nikdy nedává dárky, za to jí denně vyznává lásku. Co by udělal, kdyby se probudil jako žena? Nebo jaké to je adoptovat si dvě děti? Nejen o tom se v otevřeném rozhovoru pro Blesk pro ženy rozpovídal muzikant, komik a herec Vojtáno Vojtěch Záveský. Nejvíc sexy, inteligentní tanečnice či sportovkyně se smyslem pro humor, říká. Kvůli němu tloustneme, nemůžeme spát a jsme celkově zničení. Stres je prostě padouch. V Blesku pro ženy ale zjistíte, že může být i kamarád, zvlášť když s ním přestanete bojovat a správně si ho ochočíte. V aktuálním čísle také najdete tipy pro zahradnice na to, co právě teď vysít a zasadit a jak letnit pokojovky, aby byly krásné jako z katalogu. Jako bonus vás tu čeká extra příloha s recepty na hrníčkové koláče. Kynuté, lité i drobenkové zvládnete bez vážení. Nejen to si už zítra přečtete a to v novém Blesku pro ženy. DFM.

0: se událo?
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Aláďa Jakub, pěkné poledne.
2: Krásnou neděli. Předseda ústavního soudu Baxa dnes na tryzně v Terezíně na Litoměřicku varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. A ředitelství silnic a dálnice zítra začne s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Ještě jednou příjemné sváteční poledne. Je neděle 17. května. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa na tryzně v Terezíně na Litoměřicku varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastní také prezident Petr Pavel, politici, diplomati i skauti. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá, teď čekají restauratorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminálky 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem je pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal ale muže do vazby. Stíhaný tak bude na svobodě. Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí 18. května s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají a místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů. A to konkrétně mezi Třebonicemi a Slivencem u Prahy. Víc o přestavbě řekla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: Bourat a znovu stavit budeme dva nadjezdy. Jeden převádí přes dálnici D0 ulici Kaustisu a druhý ulici k zadní Kopanině. Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru. Doba zprovoznění nadjezdu v ulici Kaustisu je 150 dní, v ulici k zadní Kopanině pak 210 dní.
2: Náklady budou dělat téměř 207 milionů korun bez DPH. Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku. Významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního rozhlasového vysílání během studené války se stalo součástí prestižního evropského ocenění European Heritage Label. Pojí se s projektem Free Speech Space Paměti národa, který propojuje 13 míst spojených s bojem za svobodu slova a svobodný přístup k informacím v České republice. A na Moravě zůstaneme. Část frekventované cyklostezky na Brněnsku je od tohoto víkendu zavřená a zůstane neprůjezdná celé léto.
4: Jízdu po cyklostezce podél řeky Svitavy zkomplikuje rekonstrukce plynovodu. Úsek mezi Hladíkovou a Masnou ulicí bude zavřený do konce září. Chodci mohou jít po druhé straně, cyklisty ale čeká objížďka. Výjimkou bude festival Překročme řeku v polovině srpna, kdy se stavební práce pozastaví a stezka bude průchozí. Martina Svobodová, Frekvence 1.
1: Počasí.
2: A co nás čeká a nemine? Dnes nás v Čechách čeká slunce i trochu mraku, ale bez deště. Na Moravě a ve Slezsku, hlavně na východní Moravě ve Zlínském kraji a také v části Moravskoslezského, ale čekáme déšť trvalejší. A teploty je dneska do 18 stupňů v Čechách, na východě země kolem 11.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dobrá zpráva, ale aspoň částečně už zprůjezdněná dálnice D6 z Prahy na Karlovy Vary kvůli nehodě u Bošova na Karlovarsku. No a jinak by se mělo jezdit bez dalších komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: No a COVID-19 vám dál hraje Veronika Elhotová.
0: Krásné poledne s datem 17. května a netám přejeme všechno nejlepší k svátku. A jak vás Petr Jablonský bavil minulou neděli, tak to si poslechneme za chvilku a mám pro vás i víkendovou anekdotu z rubriky Zkus mě rozesmát. Všechno v téhle hodině, tak jdeme na to.
5: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Ladíte to nejlepší z muziky na frekvenci 1, hezké poledne. No a před námi už je repríza toho nejlepšího z minulé neděle, a to z pořadu Nedělní live. Už totiž za 3/4 hodiny bude ve studiu frekvence 1 bavič Petr Jablonský a vy mu budete moci opět zavolat na linku do studia 257-400-999 a ptát se na to, co vás zajímá a taky s kým chcete mluvit, stejně jako tomu bylo před týdnem.
1: Tady je frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhé straně aparátu?
2: Tady Jarda.
1: Jardo, já vás zdravím. S kým byste si rád pohovořil z těch celebrit nebo politiků?
2: Já bych si rád pohovořil s Halinou Pavlovskou.
3: Ano, takže dobrý den. Dnešní téma je jaký?
2: Dnešní téma je, jak zhubnout doplavek do léta do Chorvatska.
3: Ježiš, tak na to jsem ještě nikdy neodpovídala, že jo? Jako já teda musím Jardo říct, že teda to je téma, já už jsem na to 100x odpovídala. A mně to přijde, že už si ze mě jako lidi dělají legraci, jako. Že jako já bych to měla vědět. Vypadám snad, že vím, jak zhubnout. Vypadám tak snad.
2: No, ne, nevypadáte, ale no. Vypadáte... No, ale já bych potřeboval do těch plavek, do toho Chorvatska zhubnout trošku a vím, že píšete
3: nějaký... To já taky. Jenže, jako, když o tom mluvíte, že o tom Chorvatsku, o té pláži, třeba já, když se jdu opalovat, tak já normálně způsobím zatmění. Že jo, tak jsem tlustá. Já jsem tak tlustá, že prostě, když si sednu na mobil, tak z něj udělám tablet, že jo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: od 90. let, ale obecně to nejlepší. A to znamená, že Bruce Springsteen, Sebastiana Pink zaspívají už v příštích minutách. Máme minutu po půl jedné. Maxi Pesvík oslavil v týdnu narozeniny. Za chviličku se dozvíte z rubriky Kraus a Blondýna víc, ale teď už na dopravu.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Teď se s Láďou Jakubem dozvíte, kde to stojí.
3: Tvoří se nám kolony teď v neděli v poledne v ulici k Barandovu v Praze 5 na Smíchově a na Barandov kvůli nefungujícím semaforům. Opatrní buďte také v Liberci na Tanvaldské ulici, tam máme zase na vozovce rozlitý olej, na místě to jede vyřešit hasičský záchranný sbor. No a pozorní buďte také v okrese Mladá Boleslav ve středních Čechách v Benátkách nad Jizerou v ulici Bratří Bendů, tam máme v sobě dvě osobní auta. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Veronikou.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
4: Maxi Pesvík dnes oslaví 50. narozeniny. Večerníček s poněkud přerostným chundelatým psem se během následujícího půlstoletí zařadil mezi stálice dětského vysílání. Co vy na to?
5: To byl malý, já nejsem odchovanec Maxi Pesvíka. Já ho znám jako pojem samozřejmě, to je jednoznačný. Ale není to žádná moje ikona, jak si. A myslím si, že Maxi Pesvík začal v době, kdy už jsem byl dost dospělý.
4: 76. no, to je fakt, co už toho.
5: No tak to ne, se díval na Maxi psa, hele, zajímali Maxi sukně.
4: A tak byla tam Aja, že jo, ale to zase byla malá. Toto je ta holčička, co má toho Maxi psa.
5: No to neznám ani. Já znám Maxi psa Fíka jenom protože vím, že to je velký pojem, všude byl a milovaný dětma a tak dále, ale 76. tak to vůbec jako mě nepřichází v úvahu.
4: Naprosto geniálně ho namluvil Josef Dvořák.
5: Ano.
4: Já teď vlastně přemýšlím, namluvil jste nějakou animovanou figurku?
5: Ne, ne.
4: Ale to je hrozná škoda.
5: Toto ale Ivanka je namlouvá a dobře.
4: Jo, to Ivanka. Jo, ano. Paní Ivanku znám.
5: No, tu to baví.
4: Českýho rozhlasu.
5: Ale mě, já nevím, mě by to asi moc nebavilo.
4: Tak.
5: Nevím, no, tak muselo by to být. Ne. Víte, já jsem dubbing vlastně dělal mnoho let.
4: Aha.
5: A jsem za to vděčný, vždycky to opakuju s pokorou mě vlastní. Bylo to někdy strašně zajímavý a zábavný, ale jaksi jsem vydabovaný, tak nějak bych řekl. A jakmile byla doba, kdy už to nebylo tak nezbytný, tak jsem od toho nenápadně odplul.
4: Vydabované je hezký no. Slovo. Já už jsem prostě tomu dubbingu.
5: No, jsem
4: a jsem vydabovaný.
5: Ale on dubbing končí, takže já k tomu mám takový sentimentální vztah teďko, že končí, protože byl to jeden z mých prvních úspěchů v 6 letech, že mě takhle vybrali. Pak jsem dlouho žádný úspěchy neměl. Pak byl druhý v 13, nebo v kolika, když mě vybrala Věra Pivo, a pak jsem měl asi 35 let přestávku. Čili tam jsou takový různý období, kdy člověk vlastně zpětně vidí, to nebo úspěch, z toho se chvíli dalo žít jako dítě, ovšem to jsem byl dítě, tak jsem si to tak neuvědomoval, protože velmi brzo mě ta práce prudila, jo, ve tmě kluci lítali po parku, hele, a já stál ve tmě a tam jedna, dva, tři, začím mluvit, tohle, ale měl jsem za to honorář, který zdaňovala rodina brutálním způsobem, to bylo vykořisťování podle moderních dnešních kritérií, ale já jsem pak zase vytíral tu rodinu, že jsem se tvářil, že jsme s otcem dvě hlavy rodiny tam, že oba nosíme peníze. Takže když jsem se v rodině pohádal, tak je slavný můj výrok, když jsem na něj křičel a už ode mě nedostanete ani korunu. Ano, ale já nosil těch 20.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: hraje z muziky, jenom to nejlepší. Před námi už v příštích minutách taky pravidelný nedělní live Frekvence 1 s Petrem Jablonským. Užijte si pravidelnou dávku imitace a ještě předtím rubrika plná vtipů. Zkus mě rozesmát. Pěkný zbytek neděle.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Opa, hejsa, dobrodejsa, máme tady for.
4: Přijde chlápek domů a říká, ty hele zlato, sundej si prosím tě kalhotky, přijde opravář. A my už zase nemáme peníze. Já myslel z toho radiátor.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvenci 1 jste nejlepší muziky Annie Lennox a do další hodiny určitě Miles Smith. She said, oh, hi, nice to meet you too. Nebude chybět ani Anna K. Alexia. Takže takhle přineděli na Frekvenci 1.
1: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
2: Nová série OnePlay Originál.
3: Simona Moniová.
2: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
4: Já se tě nebojím!
2: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
5: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
6: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
7: Krásnou neděli. Česká televize i Český rozhlas by měli podle většiny lidí dál plnit zpravodajskou roli a informovat o veřejném dění. Jablonec nad Nisou vykupuje problémové objekty a miliony domácích i zahraničních turistů čekají španělské úřady letos 12. srpna na totální zatmění slunce. Hezké odpoledne. Česká televize a Český rozhlas by měli podle většiny lidí nadále plnit zpravodajskou roli a informovat o veřejném dění. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz tu uvedlo 83% obyvatel. Většina, včetně většiny voličů vládních stran hnutí ANO, SPD a motoristů. Výrazněji se voliči jednotlivých stran a hnutí liší v názoru na to, jestli je obsah obou médií vyvážený a jestli mu důvěřují. Vláda chce zákonem mimo jiné převést financování ČT a ČRO z poplatkového systému pod státní rozpočet. Návrh zákona o médiích veřejné služby kritizuje vedení obou médií, ale i odborníci nebo dokonce opozice. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května i koaliční rada. Pak se povede i veřejná debata se šéfy televize i rozhlasu, napsal premiér Andrej Babiš na sociální síti. No a ještě jednou na toto téma. Pardubice dnes zažijí pochod za svobodu médií. Odstartuje se u kultovní Kašpara Vysochy.
8: Protestní akce začíná na třídě míru u Kašpara v 17 hodin. Mezi řečníky na startu bude například scénárista, režisér a herec Václav Marhoul. Nebude chybět vyjádření novinářů nebo studentů. Celou akci proloží písničky Víti Troníčka, který se stal pro tuhle příležitost, která má varovat před snahou ovládnout veřejnoprávní média, výjimečně i zvukařem. Za doprovodu bubeníku a megafonu mají protestující v plánu přejít přes náměstí k sídlu Českého rozhlasu Pardubice a dál k automatickým mlýnům, kde zazní z balkonu hymna. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Z východu Čech na sever. Jablonec nad Nisou vykupuje problémové objekty. Naposledy město koupilo ubytovnu Neptun. Teď se chystá na další. Chce totiž zabránit sociálním a bezpečnostním potížím. Náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová dodává.
9: Zatěžovalo to hodně sociální služby, zatěžovalo to celé spektrum školství, jak mateřské, tak základní školy. Základní škola Liberecká tím byla jako velmi významným způsobem postižená. To, že jsme vlastně ten Neptun odkoupili, tak je jenom začátek. Začátek další soustavné práce sociální, ale i monitorování, abychom předcházeli vlastně vzniku takovýchto velkých problémů sociálních a takovýchto velkých ubytoven. Uvidíme, jak budeme úspěšní, ale určitě se na to chceme hodně zaměřit.
7: V 9-podlažní budově bývalého hotelu Neptun v Jablonci nad Nisou žilo ve 43 malých bytech až 200 lidí, často i početných rodin s dětmi. Strážníci tam zasahovali prakticky denně, lidé z okolí si stěžovali na nepořádek a hluk. Velkokapacitní ubytovna je uprostřed sídliště v blízkosti dvou základních a pěti mateřských škol, což se projevilo i v menším zájmu rodičů, kteří se báli tam děti do školy vlastně posílat. Miliony domácích i zahraničních turistů čekají španělské úřady letos 12. srpna. To bude v pevninském Španělsku poprvé za víc než 100 let viditelné úplné zatmění slunce. Radnice i vedení autonomních regionů vybrali přes 130 vyhlídkových míst, kde bude tenhle astronomický jev možné nejlíp sledovat. Deník El País sestavil jejich interaktivní mapu. Úplné zatmění slunce bude ve Španělsku viditelné v pásmu od Galície na severozápadě Pyrenejského poloostrova až po Balear Kanárské ostrovy ve Středozemním moři, a to kolem 20. hodiny a 30. minuty a potrvá jen 2 minuty.
6: Frekvence 1.
10: Počasí.
7: Teploty i déšť nám teď rozdělují republiku. V Čechách většinou svítí slunce nebo je oblačno. Na východní Moravě, ve Zlínském i Moravskoslezském kraji se dál budou hodit deštníky. A i teploty jsou docela rozdílné. Na Lysé hoře v Beskydech jsou jen +2 stupně. Pradět v Jeseníkách dokonce teď hlásí nulu. Ale +18 máme na severu Čech, na Litoměřicku, v Doksanech nad Ohří a 19 ve středočeském kraji v Tuhani na Mělnicku.
3: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Moralo se v Krušných horách, dejte si pozor, v okrese Karlovy Vary, u Nejtku na silnici 2192, máme tu ve směru z Lužce na Oldřichov silnici zavřenou kvůli porouchanému autu. Na Českolipsku pozor, v novinách Podralském na silnici 270 je vážná nehoda osobáku, na místě IZS hasiči, policie, záchranka. V Olomouci se bouralo v Zítkově ulici a v Praze potom na jižní spojce, dejte pozor na havárii skútru a na Vítězném náměstí v Dejvicích na nehodu osobáku s autobusem. Bezpečně dojeďte Frekvenci 1, kde právě teď startuje live s Petrem Jablonským.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
10: Krásné, dobré nedělní odpoledne, dámy a pánové, 13 hodin a skoro 6 minut. Jak jste zvyklí, začíná opět nedělní live a já doufám, že máte připraveny nejen uši, ale samozřejmě taky mobilní telefony nebo jakékoliv telefony, komunikační zařízení zkrátka, protože tady v tomto pořadu si můžete povídat se známými osobnostmi, se kterými se vás pokusím propojit, pokud mi zavoláte na telefonní číslo 257 400 999. No a my si dáme na začátek Imagine Dragons.

0: Dámy a pánové, posloucháte Frekvenci 1, nedělní live, pořad, kterého se zúčastňujete voláním sem k nám do studia. A první posluchač, tak tomu se to podařilo právě v tomto okamžiku. Já ho vítám ve vysílání. Krásnou neděli, dobrý den, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, ten pan Bedřich.
0: Dobrý den, Bedřichu. Tak s kým si popovídáme dneska?
1: No, Zeman.
2: Ano, zdravím vás, pane Bedřichu, jsem připraven.
1: Tak dobrý den.
2: Povídejte, na co byste se rád zeptal?
1: Koukáte na hokej?
2: No, tak koukám na hokej, ale popravdě řečeno bych raději oslepl z nějakého pančovaného alkoholu, protože konkrétně včera teda nevím, jestli to bylo z alkoholu, ale chtělo se mi zvracet.
1: Jo, nic moc.
2: Nic moc. S tím s vámi souhlasím, no. A vypil jsem mu toho dvě flašky vodky.
1: Já 10 piv.
2: 10 piv a stejně to nepomohlo, vidíte.
1: Nepomohlo.
2: No tak co na plat? Co bychom jim popřáli, těm našim chlapcům?
1: Asi to zítra povede.
2: Tak zítra, jo, to máme ty Švédy, no tak to máme jednoduchý. Když, hele, jako Slovince, jo, no tak, no, ale Švédy, tak ti dáme 1-2. Že jo?
1: 4-2 pro nás.
2: 4-2 pro nás, přesně tak. No něco dobrého k tomu zase vypijeme.
1: No, jako tu silovičku.
2: No. Přesně tak, víte, Bedřichu, ono, nevím, jestli to víte, ale po chlastu se pomalu blbne, ale já mám času dost.
1: Je pravda.
2: Vy taky, co?
1: Taky.
2: No, vidíte to. Mám na vás takovou otázku.
1: Jakou?
2: Víte, co jsou to 2 flašky alkoholu?
1: No, vím.
2: No to je nic. A víte, pro koho je to nic? Pro mě.
1: Pro vás.
2: Jo. No tak budem muset fandit asi víc. Včera jsme asi fandili málo, Bedřichu.
1: Málo. Musíme.
2: Tak jak zafandíme, tak trošku mě malinko navigujte. Já nejsem příliš sportovní typ. Tak jak budem fandit?
1: Těší do toho.
2: Češi do toho.
1: Češi do toho.
2: Musíme oba, jo?
1: Tak. Jo.
2: Češi do toho.
1: Češi do toho.
2: No ale se mnou musíte, Bedřichu, tak ještě jednou, jo? 3-2-1. Češi. Vy zase nefandíte, jste pozdě. Tak ještě jednou. Teď. Češi do toho. Vy jste nějaký spožděný, Bedřicho.
1: To nevadí.
2: Nevadí. Ale horší bude, když budou spoždění opět naši hokejisté. No uvidíme. Bedřichu, každopádně fandíme, držíme palce.
1: A můj tip je...
2: Ano?
1: Můj tip je, že Česko-Švýcarsko ve finále.
2: Jo, Česko-Švýcarsko ve finále. No vidíte to, vy jste životní optimista, Bedřichu.
1: To je můj typ.
2: No, vy jste taky můj typ. Takový optimista. Já jsem taky optimista. Bedřichu, mějte se krásně a ať žije hokej.
1: Ať žije hokej, přesně tak.
2: Naschle.
1: Naschle, no.
0: Bedřichu, já vás taky zdravím, mějte se krásně, díky za telefon.
1: Naschledanou.
0: Dámy a pánové, no tak hokej samozřejmě se nám zatím úplně tak nevede, tak uvidíme, co tedy zítra se Švédskem, možná to potom probereme tu další neděli, jak se nám povede postupně, jestli ještě vůbec budeme v turnaji, ale každopádně je to zajímavé téma. Určitě i vy přemýšlíte, já se vsadím, že přemýšlíte, koho z těch známých osobností byste se zeptali na něco zajímavého a říkáte si, mám to zkusit, nemám to zkusit, má to cenu, nemá to cenu. Má to cenu, přátelé, určitě máte šanci se dovolat průběhem další písničky. My si za chvilku dáme DJ Boba, který tady bude startovat party a vy můžete mezi tím volat 257 400 999.
3: Posloucháte Live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: Dámy a pánové, tak to byl DJ Bobo, malá vzpomínka na 90. léta. No a teď už zase naše krásná současnost a naši posluchači, nebo jeden z vás, který se bude ptát známé osobnosti. Tak teď se dovolal další, já ho zdravím. Dobrý den, tady je Frekvence 1, Petr Javlonský, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Míla z Krušných hor.
0: Mílo, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ano, já vás taky.
0: S kým byste si rád promluvil?
1: Tak já bych si velice rád promluvil s bývalou političkou populární Petrou Buzkovou.
2: Je, tak to jste mi Mílo udělal radost. Dobrý den, já vás zdravím.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak povíte, na cokoliv se můžete zeptat, já jsem samozřejmě jedno velké ucho.
1: Petro, já bych se vás zeptal, co momentálně děláte, čím se zabýváte, čím se živíte, protože si myslím, že když jste zmizela z politiky vysoké, že to byla velikánská škoda, protože jste byla milá, krásná, chytrá, inteligentní, Ježiště. Takže je to škoda, že už tam nejste, takže čím se teďka prosím zabýváte?
2: Tak Mílo, já musím na začátek říct, že se úplně celá roztékám. Opravdu krásný, děkuji vám moc krát za takové hodnocení mé osoby. Je pravda, že neměla jsem to vůbec jednoduché v té funkci, zvláště ještě za Zemana, že znáte to, prostě to, ano, to bylo hrozné. Takže abych vám odpověděl na tu vaši otázku, tak já momentálně se zabývám právem, já jsem právnička, takže momentálně tedy jaksi právo. A musím říct, že to také vůbec není jednoduché. Nevím, jestli máte nějakou povědomost, ale opravdu, jako vemte si, že... Vy jste taky právník, nebo co?
1: Ne.
2: No, jsem si říkal, zníte tak nějak mile. No, tak, ale opravdu, vemte si, že třeba já jdu k doktorovi, jo, a ten doktor mi prostě nevěří, jo, rozumíte?
1: Ano.
2: S tím máme my právníci největší problém, že prostě nám prostě nikdo nevěří a mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
1: To nevím.
2: Božího. Je to problém, protože opravdu tedy les, kdy přijde nějaký klient, jako já mu říkám teda, to mi opravdu hlava nebere. A on říká, no, ale ruce ty berou, že jo? No. Takže máme to opravdu velmi složité, ale na druhou stranu za Miloše Zemana se musela taky trávit nejrůznější urážky a podobně, takže teď aspoň jsem taková, jako řekla bych, že svým pánem a nemusím snášet ty Milošovi narážky a urážky, takže takhle.
1: Takže podle toho usuzuju, že jezevec z Vysočiny vám nechybí.
2: Určitě ne. Jo, protože opravdu, jako já to tady nerada říkám, ale prostě pokud mi nějaký člověk říká, že jsem s prominutím líná kráva, no tak to mi říkal Miloš, jako opravdu. Jako je to hrozný, jako, že opravdu, jako to je příšerné. Já jsem byla z toho úplně vyřízená, takže teď si to vyřizuji tedy jako právnička. No rozhodně prachy lepší, jo, větší klid, no takhle.
1: Bylo to smutné.
2: Bylo to smutné a teď jsem trošku veselější, no, takže takhle. No. A vy jste spokojený ve své práci, co děláte vy, jestli se můžu zeptat teda?
1: Já jsem už spokojený důchodce teďka.
2: A co jste dělal předtím?
1: Pracoval jsem jako dělník na stavbě.
2: No tak to je krásná práce. No. No je to tak, že jo, konec konců, tam se dají taky vydělat solidní peníze, že jo,
1: na čerstvém vzduchu. Opravovali jsme silnice.
2: Aha, a už je to opravený?
1: Co jste opravený? Už je všechno opravený.
2: Jo, tak to bylo rychlý, no, na český poměr. Teda, už jste v důchodu, možná ještě některé ty silnice se jako opravují, že?
1: Pořád se opravují. Ale Petro, ještě jsem se vás chtěl prosím zeptat,
2: ano.
1: Jak vidíte šance našich fotbalistů na mistrovství světa v Mexiku a také, co říkáte tomu, že ti dva průseráři ze Slávie zůstali v nominaci?
2: No právě, já si myslím, že prakticky žádné šance nemáme, protože když tam budou hráči, kteří jsou chorí, no tak promiňte, no, opravdu jsou chorí. Takže jako opravdu myslím si, že to nám nepřinese příliš štěstí, no ale jak jsme viděli tedy, jak si i ten hokej, který jsme hráli tedy včera, že, no, ano. Tak si myslím, že neurveme ani tedy žádnou placku na tom mistrovství světa, teda si myslím, jo, jako osobně, jako nechci teda nějak jako být pesimista, ale je to tak, prostě, já jsem realistka, jsem právník. Takže já bych si na naše sportovce tento rok tedy určitě nevsadila.
1: Ano. Petro, já jsem vám chtěl moc poděkovat za popovídání s vámi. Bylo to moc příjemné.
2: Není zač.
1: Přeju vám hodně úspěchu a štěstí ve vaší právnické kariéře a také vám přeji, abyste i nadále zůstala taková krásná a přitažlivá jako doteďka.
2: Ježíš, děkuji vám, to bylo tak hezké. Díky moc, děkuji. Mílo, děkuji. Zdravím vás, mějte se krásně.
1: Naschledanou, naschledanou.
0: Já taky se loučím, děkuju, mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naschledanou. No dámy a pánové, tak Petra Buzková, vidíte, politička, která byla natolik výrazná, že dodnes si ji pamatujete a dodnes musím říct, že i na vystoupeních často si ji žádáte, Petru. Takže zdravíme ji, pokud poslouchá samozřejmě. No a vy ostatní, kteří byste také chtěli položit nějaký zajímavý dotaz, jakékoliv známé osobnosti, ať už je to tady umělec nebo třeba politik, volejte právě teď 257 400 999.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě.

0: české kvality. XXXLUS Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
2: Nová série OnePlay Originál.
3: Simona Moniová.
2: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
4: Já se tě nebojím!
2: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.

0: Dámy a pánové, tak tohle byla Taylor Swift na Frekvenci 1. Posloucháte nedělní live, což je pořád, ve kterém si můžete povídat se známými osobnostmi. A jelikož mi můžete volat, tak toho využil právě posluchač nebo posluchačka, která je na telefonu právě teď. Dobrý den, tady je Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, Teplice, Zdeněk.
0: Zdeňku.
1: Zdravím, pane Jablonský.
0: Ano, zdravím do Teplic. Jak se máte v Teplicích?
1: Hezky, krásný lázeňský město, doporučuji návštěvu.
0: Ano, máme výborný signál, to je skvělé, takže můžeme hnedka začít a zeptám se, s kým byste si rád pohovořil?
1: Já bych chtěl s panem Trávníčkem a jestli bychom stihli nějakou zdravici s panem Šimkem, třeba jednu, dvě větičky na závěr rozhovoru. No,
2: tak já teda zdravím samozřejmě, teda posluchače, který si mě vybral. No a co byste ode mě teda chtěl slyšet?
1: No tak chtěl bych se zeptat, jestli byste zaspomínal na to natáčení tří oříšků, když asi často se vás na to ptají.
2: No tak je to samozřejmě otázka na tu pohádku. Se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Jako já skutečně už jsem na to zvyklý, že na mě volají princi.
1: Už na to i slyšíte.
2: No, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně. No teď teda zrovna jsem potkal jednu paní a slyším, volá princi. Já se otočím a ona, ne, pane Trávničku, pardon, já jsem jenom volal na svého psa. ale samozřejmě je to, jako od té doby se dá říct, že i ty vtipy, co vznikly vlastně na tu pohádku, já třeba bych vám mohl jeden říct, jestli znáte o té veverce, jak louskala ty oříšky.
1: Znám.
2: Ty ho znáte. Neznám to. Tak já vám ho řeknu. Veverka louská oříšky a teď rozlouskne první oříšek a tam šaty. Teď jako rozlouskne druhý oříšek, tam zase šaty. Třetí oříšek, tam svatební šaty. A ona si tak povzdechne a říká, já se z toho zblázním, já se kvůli té pohádce ani nenažeru. No tak to je jenom tak jako mimo řeči. Ale jako samozřejmě je to moje nejvýznamnější role, tak já jsem na to zvyklý. Takže doufám, že jsem vás uspokojil aspoň částečně takhle, jakože jsme to probrali, tu pohádku, ale vy jste chtěl ještě mluvit s někým, že jo?
1: No jasný, pana Šimka jsem chtěl pozdravit.
3: Ano, já vás zdravím taky, teda samozřejmě dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Jak se máte pořád?
1: No, tak jako v neděli po obědě.
3: V neděli po obědě v Teplicích. To je výborný, ano, to musí být skvělý pocit. Co jste měl k obědu?
1: No, to jste mě dostal teď to rychle vzpomínám.
3: Ano, vy si to už nepamatujete.
1: Ne, tak špatně na tom nejsem. Byla to polívka s knedlíčkama a řízek s bramborovou kaší.
3: No tak vidíte, to je víc než teplický oběd, bych řekl. To je dokonce takový až karlovarský oběd, bych řekl. No tak to vám závidím, já jsem ještě dneska neobědval, no. A tady vysílám, víte, povídám si s vámi, já to nestíhám. No máte když tak nějakou konkrétní otázku, že bychom zodpověděli něco?
1: Ne, tak víceméně jsem vás chtěl pozdravit, no a zase si necháme někdy na příště třeba, až se dovolám. Chtěl jsem se zeptat na nějakou spolupráci, kdybyste zaspomínal na spolupráci s Jirkou Krampolem a s Luďkem Sobotou, tak...
3: No tak samozřejmě to byla výborná spolupráce a na to vzpomínám rád. Bylo to veselý, víte, že chlapci byli veselí vždycky, takže samozřejmě ty naše dialogy a podobně, na to vzpomínám rád. My jsme měli třeba i 2 až 3 vystoupení denně, třeba jezdili jsme po republice, to už se dneska komikům o tom může leda zdát, víte. Takže...
1: Vím. Takže... Já jsem na tom vyrost, jo. Pan Šimek a pan Krampol, to bylo něco pro mě. Já měl ty kazety doteďka mám schovaný, takže...
3: Tak vy máte dobrý vkus, čověče, to je výborný. Co máte konkrétně na kazetách, povídejte.
1: Večer při Petrolejce, slohová cvičení z kavárny Slávie, a teď nevím, jestli to trefím přesně, Rozruch v lázních, nebo tak nějak se jmenovala jedna z těch kazet.
3: No vidíte to, vy jste šikovný chlapec teda, to máte doma, no tak to je výborný. No tak já říkám, máte dobrý vkus, pokračujte v tom, jo.
1: Budu se snažit.
3: No a mějte
1: se... Ale ono není s kým, už není komik těhle kvalit.
3: No máte naprostou pravdu, já mám taky ten dojem, já se nechci nějak jako vychvalovat, víte, ale no tak zkrátka ta doba, kdy se ty scénky dělaly pořádně a ty dialogy je prostě pryč, no tak my jsme třeba nad tím seděli s tím Lučkem třeba konkrétně, tak on vždycky vymyslel nějaký námět, víte, já jsem potom to trošku jako rozvedl do těch konkrétních dialogů. My oba se dá říct, jsme to tak... A potom já jsem vždycky dal nějakou pointu, víte? No my nejsme to prostě rozděleným, nejsme rozdělenou tu práci, no takhle, vy to asi znáte.
1: Musíte převzít žezlo, pane Jablonský.
3: Jo, vy myslíte tady pana Jablonskýho, no tak já nevím, no to se musíte zeptat jeho, víte, ale no. Je to docela sympatický kluk, já myslím, že mě taky imituje, no tak... Tak když bude dělat mě, tak to bude dobrý, že jo?
1: Jo, to je, troufám si říct, při vší úctě, občas je to lepší jako originál dokonce.
3: No tak
1: nedokážu to rozeznat.
3: Já úplně vidím, jak on tady rudne. On úplně rudne, Jabloňák tady. Tak on je hrozně dojatý. Já nevím, jestli mu můžu dát mikrofon. On tady brečí.
1: Půjčte mi pana Jablonskýho, pane Šimek.
3: Dobře, tak já se loučím a už se sem kolíbá. Naschledanou.
1: Jo.
0: No já moc děkuju. Děkuju za pochvalu a děkuju za telefonát.
1: Nemusíte rudnout, jde vám to dobře.
0: Já vám děkuju. Mějte se moc hezky,
1: tak
0: hezkou
1: jo,
0: neděli.
1: Mějte se krásně, zdravím a příjemný zbytek dne.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Dámy a pánové, není co dodat, pokud si vy chcete povídat. 257 409 99, to je číslo sem ke mně do studia.
4: Posloucháte Live. Politici a showmeni na vašem uchu.

0: Tady je Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je tam?
1: Dobrý den, Petře, u telefonu je Lucie z Pardubic.
0: Lucko, já vás zdravím, tak koho byste si přála slyšet?
1: Já bych vás chtěla, Petře, poprosit o Lučka Sobotu.
2: Lucko, já vás zdravím.
1: Dobrý den, Lucko.
2: Jsem tady, už připravený, jak si zodpovědět všechny vaše otázky. Klidně je na mě naklaďte.
1: Tak já kladu, chtěla bych se zeptat, co Luděk Sobota vaří takhle v neděli na oběd.
2: No tak takhle, podívejte se, Ludko, já opravdu se dáře jsem tedy jaksi, že vařím, občas teda se přiznám, že malinko vařím, jo, ale no, asi bych vám to nepřál. Podívejte se, ono to není jako jednoduchý, jo, protože třeba já teda vařím nejradši takový ty opravdu český, jako takový ty jídla, jako jo, a ty výpečky a kachnu a takový, protože já bych vám tady dal takový recept. Víte, jak správně připravit tofu?
1: Tofu? Tak to nevím. Tofu. Tak to si nechám poradit.
2: Já vám poradím. Tak zaprvé, hoďte ho do koše, za druhý ogrilujte nějaký maso. Jo, tak jsem to chtěl uvést, tak jako
1: malý.
2: Plác. No ale já jsem se učil vařit, protože samozřejmě dneska chlapi vařej, jo, tak to bylo překvapení, když jsem zjistil, že třeba do bramborových knedlíků se dávají brambory, člověče, jo. A furt se to musí loupat, no, ale a třeba polívky jsem se naučil, jo. No, já akorát, když jsem se naučil, akorát manželka říkala, jo, no, tak se tvářila na tu moji polívku, říkám, se ti snad nelíbí ta moje polívka, nebo co? A ona říká, no ale líbí, jo, ale proto je mi líto jí sníst, jestli by nebylo lepší dát jí do muzea. Jo, no tak už se dá říct, že dneska už se dá říct, když já vařím, tak už jenom právě v úterý. Víte, proč v úterý?
1: Ne.
2: Protože v úterý jezdí popeláři, víte. No,
1: jasně, a tam je to tofu, takže předpokládám, že polévka byla z tofu.
2: No, tak se to uhodla všechno, víte to. No, takže v podstatě dá se říct, že já už radši se do toho moc nepouštím, jo, a když neuvaří manželka, no tak já si, přátelé, dám třeba chleba se sádlem, nebo s máslem.
1: To
2: mi jde uvařit.
1: Tak to je výborný. Takže to nějaké kuchařské soutěže, Masterchef, něco takového, tam byste se nepřihlásil?
2: Masterchef, asi takhle. Do Masterchefa, já bych se tam přihlásil nejradši jako po roce. Jo, já umím spíš ponocovat, teda taky ponocovat. A kdybych ponocoval, řekl, co jste to uvařili, čověče? Okamžitě do kouta, dej mi zástěru, ty zástěru, zmlátím tě zástěrou, jo, to by mi šlo líp, víte, jako kritizovat takhle, to by šlo líp,
1: než to... To by si byl přísnej poradce.
2: Já bych byl přísnej, jo, a co vy umíte vařit, Lucie? No, teď jste ticho. Haló? Ona se lekla toho, přátelé, jestli vaří nebo ne. No, tak vidíte, ona se mě ptá, jestli umím vařit, a sama mi to zaklapla. Tak to je teda pěkný strašbitel. Lucie, zdravíme a radši nevařte. Naschánou.
0: Tak, no, bohužel, vypadá to, že Lucka nám vypadla. Každopádně děkujeme za telefonát. Probrali jsme trošku toho vařeního, vidíte, s Luďkem Sobotou, kdo by to řekl. No, ale samozřejmě zdravíme Luďka Sobotu na Malvazinky, pokud nás náhodou poslouchá. No, koukám se na hodiny, vážení přátelé, bohužel dnešní live je u konce. Nicméně, samozřejmě příští neděli se uslyšíme opět. Připravte si dotazy, připravte si telefonní přístroje. Chce se sem dovolat, máme tady 5 linek, takže se toho nebojte. Přátelé, já vám přeju samozřejmě hezký týden. Vy, kdo fandíte hokej, tak fanděte, uvidíme, jak to s námi dopadne. No a já se na vás budu těšit opět příští neděli mezi 13. a 14. Mějte se krásně, žijte svůj life skvěle a ahoj.
3: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1

0: pokračujeme s Erika Barbara. Do další hodiny určitě Lady Gaga a s ní taky Bruno Mars. Přihodíme činasky a nebo i Roxette. A to by bylo, abychom si tu neděli neudělali pěknou.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: Ať máte neděli pěknou taky vy, přeju pěkné odpoledne. Předseda ústavního soudu varoval na tryzně v Terezíně před projevy autoritářství. Experti úspěšně vyjmuli z betonu ukradenou lebku svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. A ŘSD začne za pár hodin s přestavbou okolí Pražského okruhu. Tady jsou detaily, ještě jednou pěkný 17. květnový den. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa dnes na tryzně v Terezíně na Litoměřicku varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války v Terezíně na Litoměřicku se dnes zúčastnil taky prezident Petr Pavel. Další politici, diplomati a skauti. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá, teď ji čekají ještě restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby. Stíhaný tak bude na svobodě. Ředitelství silnic a dálnice začne už za pár hodin s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi dálnicemi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem u Prahy. Víc o přestavbě říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: Bourat a znovu stavět budeme dva nadjezdy. Jeden převádí přes dálnici D0 ulici k Austisu a druhý ulici k Zadní Kopanině. Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru. Doba zprovoznění nadjezdu v ulici k Austisu je 150 dní, v ulici k Zadní Kopanině pak 210 dní.
2: Náklady budou téměř 207 milionů korun, to bez DPH.
0: Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního rozhlasového vysílání během studené války, se stalo součástí prestižního evropského ocenění. To se jmenuje European Heritage Label. Pojí se s projektem Free Speech Space, paměti národa, který propojuje 13 míst spojených s bojem za svobodu slova a svobodný přístup k informacím v České republice. A na Moravě ještě zůstaneme. Část frekventované cyklostezky na Brněnsku je od tohoto víkendu zavřená a zůstane neprůjezdná ještě celé léto.
4: Jízdu po cyklostezce podél řeky Svitavy zkomplikuje rekonstrukce plynovodu. Úsek mezi Hladíkovou a Masnou ulicí bude zavřený do konce září. Chodci mohou jít po druhé straně, cyklisty ale čeká objížďka. Výjimkou bude festival Překročme řeku v polovině srpna, kdy se stavební práce pozastaví a stezka bude průchozí. Martina Svobodová, Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty i déšť nám stále rozdělují republiku. V Čechách většinou svítí slunce nebo je oblačno. Na východní Moravě, ve Zlínském a Moravskoslezském kraji se nám dál budou hodit deštníky až do zítřka. Teploty jsou taky docela rozdílné. Na Lysehoře v Beskydech jsou teď jenom plus 2, Pradě v Jeseníkách dokonce hlásí 0. Plus 18 máme na severu Čech, na Litoměřicku, konkrétně v Doksanech na Tohří, a 19 je ve středu Českém kraji v Tuhani na Mělnicku. Pondělní ráno bude ještě trochu chladné, teploty mírně nad nulou. Přes den bude na Moravě a ve Slezsku místy doznívat ještě déšť. Slunce prosvětne mezi mraky hlavně v Čechách, kde teploty v pondělí odpoledne dosáhnou 21. Na východě země, tedy na Moravě a ve Slezsku, čekáme jen 14 stupňů Celsia. V Beskydech navíc maximálně jen 7.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Rychlost snižte na D6 od Prahy na Karlovy Vary u Chýše. Na 83. kilometru stále tam odstraňují následky dopravní nehody. Nehoda osobáku, tak tu teď vyšetřuje policie na D56 a ve směru na Frýdek Místek na 41. kiláku. No a D35 na Olomouc, u Topolan na Olomoucku na 264. kilometru hlásí odstavené auto s poruchou. Tak bezpečně dojeďte s F1.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: No a 5 minut po 2 hodině Petra Jablonského střídá Mára Malášek.
6: No, včera proběhla muzejní noc, kdo byl, tak něco viděl, kdo nebyl a sledoval hokej, tak teď možná lituje, že asi tu muzejní noc tak nějak jako zazděl. Nicméně nevadí, já pro vás najdu ještě lepší program na příští víkend.
1: To nejlepší z muziky
5: a Marek Malášek.

0: na taky Bon Jovi. A jak jsem sliboval, pojďme se společně podívat na to, které akce budou k mání už příští víkend. Tak v Lázních Verda na kopnou sezónu v Kadani na Ústecku. Tak tady příští víkend bude velká oslava narozenin Maxi Psafíka, mimochodem místního rodáka, takže nebude chybět program nejenom a hlavně pro děti. V Litomyšli na náměstí zase velké gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Na pražském výstavišti v Olešovicích, tak tady se sedou nejlepší tatéři Česka, takže kdo si pěstuje tělo na malůvky, nenechá si ujít. A když to natáhnete na Korzo Krymská 2026, tam dnes už legendární pouliční festival, myslím, určitě neprohloupíte. No a v Děčíně, tak tam jsou v plánu městské slavnosti a na frekvenci 1 zase činasky. Tak hezkou neděli.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise, čtvrt litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko, litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Frekvenci jedna z té nejlepší muziky Rockset. Máme minutku před půl třetí, no za malý moment taky opět Radeček nebo Kate Ryan, ale my se jdeme s Láďou podívat tak, jak to vypadá na silnicích.
1: Frekvence 1.
2: Doprava. 56 na 37,5 kilometru z přívozu na místek v Ostravě, hlásí osobní auto ve Svodidlech. Opatrní buďte taky v obci Liberec v Košické ulici, nehoda tří osobáků nám tu blokuje provoz. Bouralo se také na Mladoboleslavsku v obci Vlkava, Boleslavské ulici, narazíte na nehodu dvou osobáků, na místě to vyšetřuje policejní hlídka a ta je taky v okrese Ústí nad Orlicím ve Vysokém Mýtě, na Průmyslové je nehoda dvou osobáků. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Turisté se na posvátné Čínské hoře poprali kvůli nejhezčímu místu na fotografování. Co vy na to?
4: No to je lehátkový syndrom, to je pořád to samý a teď máte tyhle ty fotografické místa, ty instagramové, selfiečkový, vyšlapaný místa, kde všichni chtějí mít, že na tom místě taky byli ještě ke všemu. No tak to je třeštění moderní doby a toho globálního turismu a to je jedna z drobností, protože ten turismus přináší řadu úskalí a problémů. Dneska jsem nebo včera koukal, že vesnice, nevím, kde tam jezdí tolik turistů, že ty lidi skoro nemůžou víc baráku. Tam jsou úzké uličky.
3: Strašný.
4: A tím jde tolik turistů, aha, že když to odemřete, tak hleda se zařadit do toho průvodu a jít s nima dál.
3: Bejvaly doby, vlastně teďka je tady evidentně méně turistů, než bylo třeba před 20 lety, kdy jako když jsi šel do té Karlovky, tak si musel jít tím tempem, co šli turisti, protože se stejně
4: ano, neměl šanci dostat. To bylo strašný, to bylo na malý straně taky, chodili s těma praporkama. A když jste vyšla z baráku, jak jste šla pod praporkem, pak jste dokonce koukala, jestli jste se nestratila, jestli jste pořád pod červený. Úplně, a vymizely obchody, prodávali ruský čepice všude a ty babky, což mě vždycky uráželo, proč tam prodávají ty ruský krámy, že?
3: To jsem taky netušila. No. To mě vysvětlete, proč po té revoluci se tady začaly prodávat.
4: Protože turisti to kupovali v domění, že jsme byli trošku Rusko.
3: Jo, jako fakt, jo.
4: No.
3: Že si vezou autentickou památku
4: ano,
3: všech.
4: No tady z toho Ruska takovýho.
3: Jo, jo, jo.
4: Jako trpaslíci na hranicích, Němci to tam hltali a Němci to kupali ve velkým a rovali to do zahra dvou fejk.
3: No, když musíš.
4: No, a chtěli sněhurku a kompletní sedmičku k tomu.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: taky skupina Team je tam v tom těž a do další hodiny Nelly Furtado, skupina Jelen a nebude Pešmout.
1: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
3: Přeju příjemné nedělní odpoledne. Při seskoku přes vodní hladinu zemřel u Klatov 34-letý parašutista. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se konala tradiční tryzna za oběti druhé světové války. Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé vyhrálo Bulharsko. A tady jsou detaily, ještě jednou vám přeju pěkné odpoledne. Při seskoku přes vodní hladinu zemřel v sobotu večer na letišti u Klatov 34-letý parašutista. Muž totiž nezvládl řízení, manévr a spadl do vody. Na neštěstí upozornili server Krimi Plzeň a Novinky.cz. A my teď ještě zamíříme na Litoměřicko, kde se konala tradiční pěta tryzna Terezín Litoměřicko 2026. Na Národním hřbitově v Terezíně oběti nacistické perzekuce u příležitosti 81. výročí konce války. Byli tam diplomati, skauti nebo politici. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednesl i předseda ústavního soudu Josef Baxa. Za pamětníky promluvila přeživší terezínského géta Michaela Vidláková. A teď pokračuje mluvčí památníku Stanislav Lada.
4: Třetí neděle v květnu, takže my si v památníku Terezín připomínáme jako každoročně oběti nacistické perzekuce v našich zemích. Koná se to teda vždycky třetí neděle v květnu, protože se to odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou úmluvu, což byla dohoda přeživších Buchenwaldů, kteří se po válce setkali po osvobození a slíbili si, že se budou setkávat právě v tomto termínu do té doby, dokud nebudou vymíceny vlastně kořeny nacismu. Počasí nám velice vyšlo, trošku jsme měli obavy a nakonec to počasí vypadá výborně, takže jsme rádi, že odpovídá i ta účast.
3: Pěty se odhadem účastnilo 3000 lidí. Nacisté zavlekli v letech 1941 až 45 do terezínského géta na 155 tisíc židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo v getu 35 tisíc lidí. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po přepravě do vyhlazovacích táborů. Policie zadržela člověka, který se v podvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Rýgrově ulici v centru, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí severočeské policie dodala, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. A ze severu Čech rovnou do rakouské Vídně. Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé vyhrálo Bulharsko. Na druhém místě hudební soutěže skončil Izrael a třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. Při jeho vystoupení probíhaly technické problémy. Porodní asistentky z východočeských nemocnic vyrážejí za pacientkami domů. Mají tak už letos za sebou stovky návštěv.
5: Z nemocnic v Jičíně, Náchodě a Trutnově už porodní asistentky letos navštívily víc než 200 domácností rodin novopečených maminek. Novou službu mohou ženy využít během 6 nedělí a nabízí pomoc péči o miminko, kojením i zdravotním stavem matky přímo v domácím prostředí. Největší zájem eviduje jičínská nemocnice. Právě její asistentky se připsaly celou polovinu všech návštěv. Tomu, aby byla služba ještě širší, zatím brání především personální kapacity, ale také nízké povědomí žen o této možnosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: V našich lesích začala sezona borovic. Hlavně v Polsku tak do lesů vyráží spousta lidí. Výhonky se totiž dají použít při výrobě sirupů anebo chutnají i jako čaj, jak píšou na TNCZ. Doporučuje se třeba k inhalaci při kašli, bolesti v krku a nebo i rýmě. Česká cyklistka Eliška Kvasničková zakončila Tour de Feminine druhým místem v závěrečné etapě. Při dojezdu do Krásné Lípy na Děčínsku ji porazila jen medailistka z horských kol Američanka Kate Courtney. Žlutý dres pro celkovou vítězku uhájila Švýcarka Ginia Calurio. Nejvýše z Češek v konečném pořadí skončila 10. Kristýna Zemanová.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Pondělní ráno bude ještě docela chladné, teploty spadnou mírně nad bod mrazu. Přes den bude na Moravě a ve Slezsku doznívat déšť, slunce nám prosvitne mezi mraky hlavně v Čechách, kde odpolední teploty najdeme u 21. No a na Moravě a ve Slezsku jen do 14 stupňů Celsia, tak se dobře oblečte. Pokud míříte do Beskyd, naměříme maximálně 7.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě rychle za volant zdravíme všechny řidiče. Dejte si pozor v okrese Praha Východ u Vyžlovky na silnici 2. Mezi Vyžlovkou a Louňovicemi máme nehodu dvou osobních vozů, je vážnějšího charakteru. Na místo míří policie, hasiče, záchranka. Opatrní buďte na Prostějovsku u Plumlova nedaleko přehrady v ulici Rudé armády, máme nehodu dvou osobáků se zraněním. Bouralo se také v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Dejte pozor přímo v Blansku na kraji Mlínské ulici, nehoda dvou osobáků je odsud hlášená. A ještě Znojemsko, Suchohrdly u Miroslavy hlásí taky nehodu dvou osobáků. Bezpečně dojeďte.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: No a na F1 pokračuje Marek Malášek.
6: No, k nedělnímu odpolednímu rozjímání přihodíme téma pro pány. V nedávné anketě totiž dámy prozradili, jaké vlastnosti by měl mít a co bravurně ovládat dokonalý muž. Tak si těch pár detailů, pánové, projdeme, ti víte, jak to vyšperkovat.
7: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: 90-kový E17, no a ve startovacím boxu Frekvence 1 mám připraveného Jelena s Jindrou Polákem. Ale teď, jak bylo slíbeno, podle nejnovější ankety u něžného pohlaví, víme, co by měl umět dokonalý muž. O fyzických proporcích se tady bavit nebudeme, ty jsou teda tady samozřejmě taky, ale začíná to hned výška nad 180 cm. Upřímně, mně se to docela dost dotklo, takže prostě z toho důvodu se o tom bavit nebudeme. Tak ale co by měl dokonalý muž umět? S tím se dá něco udělat. Pánové, dobře poslouchejte. Musí umět řídit, samozřejmě k tomu mít vlastní vůz střední třídy. Dejme tomu. Musí umět vydělat pořádné peníze, v závorce minimálně pade měsíčně. Musí mít aspoň středoškolské vzdělání, do závorky spíš vysoké. A musí být schopný provádět základní úpravy bytu, zejména v závorce, čímž pádem se to myslí jako vážně, nebo toto určitě, vycentrovat dvízka u skříněk. No, za mě teda ty poslední body se docela rozchází, protože aspoň já jsem o tom přesvědčený, ten, kdo dovede opravit a vycentrovat dvízka u skříňky, nikdy nemůže mít vysokou školu.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Metallica bude mimochodem i Taylor Swift. A Suchánek s Petrem Kolečkem poradí, jak se vám bude líp myslet. Já myslím, že to můžu říct, může za to nábytek. A co může za kolony na D1, tak to už ví Láďa.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nábytek to rozhodně není, to se teda počkám na ten nábytek, to
0: ale
2: by
0: taky
2: mě zajímalo.
0: To někdy stane, že?
2: Co myslíš?
0: Jako, někomu svalí skřínka
2: to je pravda, to je pravda. Gauč, skřínka, postel, rohožka,
0: ale
2: podobné
0: věci. Ale to tentokrát není.
2: Koberec,
0: teda.
2: Není. Není. Stojí za to opravy na dálnici D1, tradiční kolony nám hlásíte ve směru do Brna od Vyškova, zatím tedy jen na 5 minut v uvozovkách. 10 minut se pak zdržíte na cestě z Brna na Prahu po D1 ve středočeském kraji u mostu Šmejkalka, u Hrusic v okrese Praha Východ ve směru od Brna na Prahu. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Kolegyně v práci si koupila stojací stůl a teď všem říká, že se jí líp myslí. Může mozek poznat, jestli člověk sedí nebo stojí? Ivana 34 České Budějovice.
5: Já jsem chtěl něco namítnout. Stojací stůl?
4: Že u toho stojíš.
5: Ty stojíš u stolu?
4: Takový pultík to je.
5: Aha.
4: Jako jak jsou ty řečnický pulty,
5: jo, tak, to...
4: tak abys neseděl, abys neměl to sedavý povolání, abys neměl hemeroidy, aby nebylo lezáda, tak prostě stojíš.
5: Třeba 8 hodin, že to je jako zdravější, jo?
4: Mm-hmm.
5: A uděláš, myslíš, stejný objem práce?
4: Já nevím, hele, dřív se chodilo na fotbal taky ve stoje, že jo? Dneska jsou tribuny, dřív to nebylo. Do divadla se chodilo, na 6-hodinovýho Shakespeara se chodilo ve stoje a všichni to vždycky zvládli. Ona se teda ptá, jestli může mozek poznat, zda člověk sedí nebo stojí, protože kolegyně tvrdí, že se jí potom líp myslí.
5: To bude spíš očima, oči to posílají do mozku. Mozek neví.
4: Jakože to vidějí z větší vejšky, tak oči vidějí, že stojíš.
5: No, že ten mozek dělá to, co mu ty oči jako pošlou, ne?
4: Já si myslím, že to dokonce poznám, já to poznám třeba velmi dobře, u těch druhých lidí, jestli stojí nebo sedí. Já to vlastně vidím.
5: No, já ti musím říct osobní zkušenosti, že se častokrát si lidi myslej, jako, že sedím, přitom já stojím.
4: Fakt? A teď třeba stojíš?
5: Peťo, teď sedím.
4: Teď sedíš,
5: jo. Poznat, ne, snad, když mám jako u krku tady ten mikrofon.
4: Jo, tak dobře, já jsem se nebyl jistý, jak jste
5: měl hodně
4: zmát, takže sedíš.
5: Jo, teď jakoby sedím, no. No být, tak stojím na špičkách, Peťo, no.
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

Na frekvenci 1 Ace of Base za minutku bude 3/4 na 4 v celou, tak to se chystají zprávy. V těch se vrátíme ke komplikacím z D1, ale nejdřív Depešáci nebo Miley Cyrus a taky tip, kam vyrazit.

0: Dnes si povídáme s Denisou Gromnicovou ze Salzburska o Großalltalu, kterému se říká Údolí Salaší. Deniso, čím je tohle údolí zajímavé?
1: V Großalltalu najdete na horských pastvinách 40 salaší. V létě jsou otevřené a můžete se tady zastavit během výletu. Každá nabízí regionální speciality, jako třeba Bratlejauze, což je typická alpská svačina. A k tomu krásné výhledy na vrcholy Vysokých Taur. Údolím vede 400 kilometrů značených tras, od lehkých procházek až po náročné výstupy. Novinkou letošního léta je program, kdy zůstáváte ubytovaní na jednom místě a každý den vyrážíte na lehko na jinou túru.
0: Großalltal ale nejsou jen pastviny a salaše. Co dalšího tady návštěvníci zažijí a kde se můžou ubytovat?
1: V centru obce je sportovní a rekreační areál s koupalištěm, minigolfem nebo plážovým volejbalem. Velkou atrakcí pro rodiny je zážitkové dětské hřiště Gaudi Alm, jedno z největších v Salzburgsku. A nechybí velký výběr ubytování. Od luxusních hotelů přes rodinné penziony až po apartmány.
0: A když někdo hledá dobrodružství?
1: Pak by měl vyrazit do lezecké oblasti Hitzschlag na konci údolí. Jsou tam oblíbené feraty i krásné vícedenní tury od salaše k salaši.

0: Když počasí nepřeje, doporučuji interaktivní muzeum o přírodě v Národním parku Vysoké Taury a o životě na Salaších. To se líbí dětem i dospělým.
1: Teniso, díky za rozhovor.
0: Užijte si léto, třeba právě v údolí Salaší v Gross Arltálu v Salzburgu.

0: jejich Krasohled anebo Cher. Na tu je taky kolikrát Krasohled.
1: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A Láďa Jakub.
3: Přesně tak, přeju vám příjemné odpoledne s datem 17. května. Pojďme se podívat, co se nového událo v Česku i v cizině. Moravský Příbor otevřel muzeum slavného rodáka. V Turnově opravili prvorepublikového kino, proměnili ho na muzeum. A z německého Lipska utekl směr Čechy tygr. A začínáme v Německu. Policisté před malou chvílí poblíž města Lipsko zastřelili tygra. Ten utekl a předtím utekl ze soukromého zařízení a mířil směr Čechy. Policie uvedla, že jeden muž byl lehce zraněn. Veřejnosti už podle ní nehrozí žádné nebezpečí. Jak se zvířeti podařilo uprchnout, stále není jasné. Tygr byl chovaný v soukromém výběhu v Škojdicu, v severovýchodně od Lipska. Ve městě Škojdic podle agentury DPA chová krotitelka tygrů velké kočkovité šelmy v průmyslové zóně. Policie chce celý areál kontrolovat s pomocí dronu, aby se ujistila, že po okolí nepobíhají žádná další zvířata. Chovatelka z Lipska podle médií v minulosti opakovaně čelila stížnostem právě na chov tygrů. Město Příbor na Novojčínsku otevřelo v rodném městě svého nejslavnějšího rodáka, tedy psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Návštěvníci v ní najdou například obrovský stůl, který v nich může vyvolat pocit malosti, ale můžou se díky němu i vcítit do pozice malého dítěte a v šuplících najít zajímavé informace, řekla nám správkyně domu Lenka Žlebčíková.
4: Výstava je opravdu určena pro širokou veřejnost, takže je pojata interaktivně, kdy s pomocí svazku klíčů otvíráte a odklíčováváte jednotlivé zajímavé informace, hledáte, nalézáte. Výstava vás má přimět k přemýšlení, aby to vás potom i doma něco zanechalo. A hlavně bychom chtěli docílit toho, aby se ti lidé tady zase znovu vrátili.
3: Expozice podle správkyně domu může být zajímavá i pro ty nejmenší, které dostanou klíče a dokážou s nimi manipulovat. Už jenom mít klíče v ruce a odemknout si něco, jako je spojené s pocitem tajemství, otevřít se a podívat se, to stojí prý za to. Rekonstrukce prvorepublikového kina v Turnově na Semilsku na Muzeum veteránů zvítězila v soutěži o stavbu roku Libereckého kraje. Stavba získala hlavní cenu, která od roku 2019 nese jméno autora hotelu a vysílače Ještět, architekta Karla Hubáčka. Svou cenu uděluje i liberecký hejtman Martin Půta. Ten letos ocenil nový úsek cyklostezky Greenway Jizera mezi Železným Brodem a Líšným. Při samotném vyhlášení nám řekl.
5: Greenway Jizera mezi Železným Brodem a Líšným je příklad vytrvalosti až urputnosti investora města Železný Brod a pana starosty Lufinky. Ta cena je vlastně za odměnu, protože tak před 8 lety to vypadalo, že se ta stavba nikdy nepodaří umístit mezi Jizeru a železniční trať. A to, že se to povedlo, to, že se sehnali peníze, to, že dneska vlastně Greenway je z Železného Brodu až do Turnova a v létě bude až ke Svianskému zámku, tak považuji za velký společný úspěch všech veřejných investorů.
3: Proto v letošním ročníku soutěže posuzovala 25 staveb, o 6 víc než před rokem, a taky 7 studentských projektů. Ocenění získaly i 2 projekty Libereckého kraje. V kategorii novostavby zvítězil nový dům pro postižené na Vinici v Semilech. A v kategorii veřejný prostor, voda a krajina vyhrála nová liberecká náplavka. Svého favorita tradičně vybírá i veřejnost. Nejvíc hlasů získala revitalizace Mírového náměstí v Novém městě pod Smrkem na Liberecku, pro kterou hlasovalo 651 lidí. Hokejisti Slovenska porazili na mistrovství světa v utkání skupiny B ve Friburgu Itálie 4-1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech 100%. Tentokrát rozhodli 2 góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebudovali, ale poprvé skórovali za stavu 0-3 snížil Gabriel Nic. Vítězný gól Slovenska si připsal William Krnec.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V severočeském Děčíně teď máme pod mrakem teploty 16 stupňů Celsia. Jihomoravský Hodonín taky zataženo a 13 stupňů a Slezská Opava hlásí déšť a 11. A takhle nám to vydrží ještě pár hodin až do večera. Deštivé počasí ve Slezsku a na východní Moravě až do konce do zítřejšího odpoledne. V pondělí pak bude právě v těchto regionech doznívat déšť. V Beskydech naměříme jen 13 stupňů. No 7 stupňů a v Moravskoslezském a Zlínském kraji 13. Slunce pak bude svítit hlavně v Čechách, kde budeme mít až 21.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Tradiční kolony čekejte do Brna od Vyškova zatím na 5 minut a 10 minut si postojíte ve středočeském kraji na D1 u mostu Šmejkalka ve směru od Brna na Prahu u Hrusic v okrese Praha Východ. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: A po zprávách je tu stále Marek Malášek.
0: No přátelé, pokud chcete tip na výlet, který už za vás někdo prověřil, ať máte nějakou jistotu, že se nebudete někam zbytečně trmácet a potom koukat na ty vyvrácené bělma dalších účastníků, tak pro tento případ, aby se vám to nestalo, máme další epizodu cestovatelského podcastu Jana a výlety na míru. Tak si počkejte.

0: Na frekvenci 1 Mr. President a taky Coco Jumbo, no vyloženě letní kousek. A pokud by se vám hodil tip na výlet, který jsem avizoval už na začátku hodiny, no tak pojďme na to. V nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru se tentokrát podíváte, přátelé, do Náchoda, města na dohled od Polska, kde vás čeká pořádná porce chození, ano, bude to hlavně na pěší turistiku, taky historie, no i s malým překvapením. Hned na začátku tohoto výletu si budete moct nechat splnit své přání. V dlažbě Karlova náměstí je totiž zasazená koňská podkova, která prý umí plnit přání.
1: Na náměstí Náchodě je v dlažbě zasazená koňská podkova, na kterou si musíte šlápnout, protože přináší prý spousty štěstí.
2: Yeah.
1: No a já to zjistil, až když jsem odjel.
2: Tak protože provází smůla.
1: No a můžeš si něco i přát a prý se ta přání plní.
2: Fakt? Mhm.
1: Není to to hlavní náměstí? Je to menší náměstí Komenskýho, teď nechci kecat.
2: Karlovo,
1: no, je to na K.
2: Já jsem ti tady koukal papír.
1: Aha, tak super. Takže Karlovo, je to podkova Fridricha Falckého, který zdrhal tudy z prohrané bitvy na Bílé hoře. Aha. A prý tady tu podkovu jako ztratil, tak je tam teďka na tomhle náměstí a můžete tam zajít a šlápnout si.
3: Přeješ si, pane?
4: Podívej se mi na koně, kovář. Lopítl.
2: Aha.
1: A můžete si mít štěstí a něco si můžete i přát.
0: No ale pozor, Náchod, tak ten vás chytne mnohem víc. Má krásné historické centrum, kostel s věžemi, Adam a Eva a taky detaily připomínající švédské obléhání i stopu spisovatele Josefa Škvoreckého. No a pak samozřejmě zámek, obrovská dominanta nad městem.
2: V Náchodském zámku mám přesně tu zkušenost, o které jsem tady mnohokrát mluvila.
1: No.
2: A to je syndrom zavřených dveří.
1: Nekecej.
2: Jo. A tady jsem to málem nestihla. To bylo hrozný. Takže ta průvodkyně normálně šla se mnou zpátky. No. Musela mi povotevírat ty dveře, abych se dostala z toho zámku.
0: A pokud byste chtěli vědět, co je syndrom zavřených dveří, pusťte si další epizodu podcastu Jana a výlety na míru. Hledejte ji na tradičních podcastových platformách anebo na webu frekvence1.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Minutu po půl páté na frekvenci 1 taky share. A to byste nevěřili, přátelé, co bude předmětem a hlavním tématem další dopravy v půl. D1.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Velmi překvapivě.
2: Přesně tak. Pevné nervy to bude chtít na D1 od Brna na Prahu. Pokud se vracíte do metropole nebo do středních Čech, tak počítejte s kolonami od 37. po 23. kilometr, tedy ve směru na Prahu od Brna. Je tam totiž několik dopravních nehod a to nedaleko mostu Šmejkalka u Hrusic v okrese Praha Východ, na kterém se pracuje. Je tam asi 3 nebo 4 nehody a v místě se tvoří nárazové kolony. Zdržení 15 až 20 minut, možná se i protáhnou. Tak přejeme pevné nervy s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Tu nejlepší muziku Frekvence 1 posílá i těm, kteří právě teď stojí v koloně na D1 směrem na Prahu u sjezdu na Český Štemberk. Tady se došetřuje nehoda, jinak dopravě se pověnujeme podrobně ještě v dopravě, ale do té doby ještě Miraj, anebo i Queenie a Gigi D'Agostino.

0: chystá muziku do další hodiny Harry Styles, Lucie a nebo Enrique Iglesias. S těmi můžete počítat.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub na značkách.
4: Dobrý večer. Ukradenou lebku svaté Zdislavy uvidí lidé na Liberecku opět na Zdislavské pouti, slibuje děkan baziliky v Jablonném v Podještědí. Ve středoevropských lesích začíná sezona borovic a extrémní bouřky v Tatrách mají několik zraněných. Blesk u Košic byl slyšet 30 kilometrů daleko. Aktuální zpráva přišla spod Lužických hor na severu Čech. Děkan baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku nám řekl, že je naděje, že se lebka vrátí do Zdislavské pouti. Otázka panuje ohledně jejího vystavení. Zloděj ji ukradl v úterý. Policie ho zadržela a lebku vyprostila z betonu, kam ji zloděj zalil. Ten teď čeká na soud, ale na svobodě. V lesích ve střední Evropě začala sezona borovic. Hlavně v Polsku, tak do lesů vyrazila spousta lidí. Výhonky se totiž dají používat i při výrobě sirupů a nebo zdravotnických čajů. Jak píšou na TNCZ, doporučuje se například k inhalaci při kašli, při bolestech v krku a nebo rýmě. Extrémní bouřky v Čechách, oblíbených lokalitách na Slovensku mají zraněné. Po zásahu bleskem ve Vysokých Tatrách skončilo 7 lidí v nemocnici. Na východě Slovenska k tomu udeřil megablesk. Vývoj z nebe měl až neuvěřitelných 109 000 ampér.
5: Zranených po zásahu bleskom ratujú polskí doktori. Skupinu trafil prúd z oblohy. Jeden turista padal po skalách do rokliny. Poriadna šupa na to otriasla východným Slovenskom. Extrémnu ranu bolo počuť na desiatky kilometrov. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
4: Město Příbor na Novojičínsku otevřelo v rodném domě svého nejslavnějšího rodáka, tedy psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Jeden z autorů expozice, Jakub Deml, nám řekl, že zadání bylo vytvořit expozici odlišnou od předchozích, atraktivní a přístupnou co nejvíc lidem.
6: Když se řekne Freud, tak si spousta lidí pouze si to spojuje s těmi věcmi kolem sexuality, tabu a takových věcí. A to jsme chtěli trošku změnit, protože to Freud je mnohem zajímavější a hlubší téma než jenom tohle. Takže vlastně dostat tam i určitou hloubku a ta se tam, myslím, dostala skrze ten sen. Takže ve výsledku jsme došli k tomu, že to je o snu, o snění. Rodný dům jsme trochu přejmenovali na Dům snů, vlastně Sigmunda Freuda, a zveme lidi k tomu, aby vstoupili do prostoru, který jim umožní třeba začít trochu líp vnímat a trochu líp možná rozumět vlastním snům.
4: Starosta Příboru Jan Malík řekl, že kromě domu je ve městě jediným artefaktem, které přímo souvisí s Freudem, taky kniha, kterou budoucí vědec dostal ve 12 letech. Příboru ji věnoval jeho pravnuk David Freud z Londýna. Otevření nové expozice proto bylo jedním z nejdůležitějších momentů oslav 170 let od Freudova narození. Děti se můžou těšit na to, že si budou moct třeba v muzeu prohlédnout a prohrabat si různé šuplíky v nábytku. Tenistka Sara Bejlek nezastavila výsledkový propad ani na turnaji ve Štrasburku. V prvním kole prohrála s Američankou Emou Navarovou 1-6-4-6. Basketbalistka Veronika Voráčková se stala v dresu Zaragozy vicemistryní španělské ligy. Ve finálové sérii hrané na dvě vítězství její tým nestačil ve Valencii, s níž prohrál oba zápasy. Po úvodní domácí porážce 73-81 dnes Zaragoza podlehla na hřišti soupeře o bod 67-68.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: A zítra bude pršet jen ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, u hranic se Slovenskem, ale i tam se postupně vyjasní. No a teploty v Beskydech jen do 7, pod nimi až 13 a v Čechách dokonce 21 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: No a ještě zdravíme všechny, co teď máte v ruce volanty. Pevné nervy přejeme těm, kteří cestujete po D1 z Moravy na Prahu. V okrese Praha východ jsou kolony od 37. až po 23. kilometr kolem mostu Šmejkalka. Nejen kvůli opravám, ale i hned několika nehodám. No a na jihočeské D3 nohu z plynu na Českobudějovicku z Budějic na Prahu na kilometru 93 mezi Ševětínem a Neplechovem stojí uprostřed dálnice auto. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: No a na jedničce pokračuje Marek Malášek.
0: Které vlastnosti muže na ženách nejvíce přitahují? Láďo, dokázal by si stipnout?
4: Které vlastnosti? Šarmantnost. Třeba?
0: Ne, není to ono.
4: Tak galantnost. Ne? Dobře, tak třeba nevím, které vlastnosti. Upřímnost? Taky ne? Tak já nevím. Tak já se vás informuju.
0: Necháš se podat.
4: Nechám se podat.
0: A já ti to prozradím.
1: To nejlepší z muziky.

0: přílety Harryho Stylese, ale teď která vlastnost je na ženách pro chlapy nejvíc sexy, nebo které vlastnosti? Poslouchejte dobře. Smysl pro humor, nezávislost, laskavost, inteligence a projevení zájmu. Toto jsou zásadní vlastnosti, které jsou na ženách pro chlapy nejvíc sexy. A já jsem si pod tím otevřel ještě tu diskuzi a tam se teda hodně diskutuje, hlavně teda mezi pány, a tak nějak se tam shodli na jedné věci, že teda chlapi by nejvíc na ženách ocenili úplně jiné vlastnosti, ale ty teda ženy tak nějak jaksi nemají v nabídce. Šetrnost a spořivost.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Dvě minuty před půl šestou vám to správné tempo udává Frekvence 1. Společně s Janem Krausem se podíváme na nález policie, která našla balík peněz v pečivu, ale nejdřív s Láďou na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nedělní odpolední špička je tady, D1 nám ji hlásí u Divišova na Benešovsku z Brna na Prahu. U sjezdu na Divišov je nehoda dvou aut a pak za ní ještě další. Kolony jsou na 10 nebo 15 minut, pak další karamboly jsou ještě blíž k hlavnímu městu. Plzeňská D5 z Prahy na Plzeň za sjezdem na Beroun hlásí odstavené auto na 20. kilometru. Zdržení na vás čeká také na silnici číslo 6 z Karlových Varů do Prahy. Kolona je na Lounsku, konkrétně před Petrohradem. Staví se tu most, jezdí se tu Kivadlově, zhruba na čtvrt hodiny se jí postojíte. No a ještě Praha, z metropole máme hlášený problémy, respektive silný provoz na Pražském okruhu a taky na Štěrboholské spojce. Je to ve směru k Klanovému mostu, kolona na čtvrt hodiny a na jiných místech na příjezdech do metropole si taky chvíli počkáte. Tak přejeme pevné nervy a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Pražští policisté prověřují nález větší finanční hotovosti v obchodě v Kunraticích. Mezi rohlíky ležela krabička s bankovkami. Podle nálezce byl uvnitř milion. Policisté nyní zjišťují, komu peníze patří. Co vy na to?
4: No to poseru hodnej nálezce hlavně. Ten nálezce, toho by měl být na titulu všech novin, jako jeho fotografie.
3: Aha.
4: Našel milion, protože když ho našel takhle zamaskovaný ještě a v obchodě, tak je obdivuhodný, že to přines, nebo že to vrací.
3: Jo, to ještě stihnul spočítat, ono zase v 5000 to není nic moc velkého. To jako chápu, no, že se to tam jako do krabičky vešlo.
4: No vejde, jo, to jo, no to se vejde, no.
3: Jako,
4: ale já bych to nepočítal, abych se netrápil, abych to odevzal, jak jsem to našel, ale že to ještě přepočítal, to asi
3: no, ale
4: pro pořádek.
3: Má jako nárok na 10%, ne?
4: Já vím, no
3: tak. Tak zase to musím vědět, kolik.
4: No tak to máte pravdu, no a já nevím, jestli při tom počítání bych se nepokazil. Nejsem si sebou teď úplně jistý. Si tak představuji, jak to jde počítám a říkám si, proč 10%?
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Frekvenci 1 taky Lucie Daniela, klasika v našem éteru, no a klasika taky na silnicích. Komplikace a kolony na příjezdech do Prahy, D8, D1, víc ve zprávách v celou.

0: si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A Láďa Jaku.
3: Krásnou neděli s datem 17. května. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík tvrdí, že klub nakonec nespustí kamerový systém na fotbale. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční vláda 25. května. A lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Ještě jednou pěkný víkendový podvečer. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík v České televizi uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor totiž změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání totiž hrozily delší pokuty, a to ve výši stovek milionů korun.
4: Ta situace je složitá, já se my se ji pokoušíme řešit, jednáme s policií, byli jsme s celým týmem právních zástupců na Úřadu pro ochranu osobních údajů, měli jsme tam 3,5hodinovou debatu, bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni 4 místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní, informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli, to znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
3: Tvrdík v pondělním pořadu na streamu One Play Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie dostal svolení od majitele Pavla Tykače navzdory tomu, že klub by musel platit pokuty. Systém nemá oporu v legislativě. Slavia ho proto teď nemůže využívat. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Ve svém nedělním videu na sociálních sítích to oznámil premiér Babiš. Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu o chystaných záměrech.
5: Tak my na to budeme mít speciální koalici 25. května. A do 22. května mají naši kolegové nám představit, co všechno tam je. Budeme se o tom bavit a když se koaličně domluvíme, tak to půjde na vládu. A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
3: Podle předlohy by Český rozhlas a Česká televize měly místo poplatků od domácností a firem dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok podle záměru měla hospodařit s 5,75 miliardami korun. Letos má 8,5 miliardy. Český rozhlas by měl od státu získat 2 miliardy, tedy o 400 milionů méně než letos z poplatků. Záměr kritizují odborníci, opozice a taky vedení obou médií. Mluví o zestátnění a omezení nezávislosti i dalším zadlužování státu. Pracovníci obou médií vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti a žádají vládu, aby od záměru upustila. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá. Teď čekají restaurátorské práce. Policie to oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do které bazilika v Jablonném v Podještědí patří, je to skvělá zpráva. Informace o vyjmutí lebky z betonu měl, ale pouze z médií.
6: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
3: Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhaný je na svobodě. Za krádež mu hrozí 8leté vězení a je obviněný taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: Jaké bude pondělí 18. květen? Na Moravě hodně studený, protože nás čeká doznívající déšť, hlavně ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, v Beskydech a pod Beskydami. Mimochodem v Beskydech bude jen 7 stupňů Celsia. Na východním a severní Moravě a ve Slezsku 13, no a v Čechách, kde čekáme taky slunce, až 21.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: D1 u Divišova z Brna na Prahu na Benešovsku hlásí u sjezdu na Divišov nehodu dvou aut, kolony na 10 minut, za nimi pak další nehody blíž k metropoli. Plzeňská D5 z Prahy na Plzeň za sjezdem na Beroun hlásí na 20. kilometru odstavené auto. Zdržíte se i na silnici číslo 6 z Karlových Varů do Prahy, kolona je na Lounsku před Petrohradem, tam jak se staví most, je to na 15:15. No a pražská Štěrboholská spojka i Pražský okruh taky hlásí silný provoz ve směru k Novému mostu, je to na 15:15 a problémy jsou i na dalších příjezdech do metropole, tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s F1.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: No a k mikrofonu se teď v neděli večer vrací opět Marek Malášek.
2: Tak je vidět, že na D1 je spolech, tak to v neděli
3: samozřejmě jistě.
2: To je jistota, o kterou se dá prostě zkrátka vždycky dobře opřít.
3: Přesně tak, kdo si chce postát, tak si může postát.
2: Není lepšího postáníčka než na D1. No, přátelé, my se společně už za malý moment taky podíváme do kalendáře. Pokud se dámy pyšníte jménem Aneta, tak vám popřejeme, a pokud máte narozeniny a oni na vás zase zapomněli, tak klidně napište a já vám popřeju, není nic jednoduššího. 736 300 a 34.
0: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: Na Frekvenci 1 taky Sweetbox. A jak jsem sliboval, nahlížíme do kalendáře, svátek dnes Aneta, 17. května, už je to tak leta. No a jak jsem si našel samozřejmě, tak nositelek tohoto jména není úplně moc, přesně 29 840. A toto jméno znamená milostiplná, vtipná nebo taky sebevědomá. No, já jsem se pak tak ještě podíval, kdo ze slavných dnes slaví narozeniny a docela překvapení, dneska třeba, a tu znáte dobře z našeho vysílání, Eňa, jo? A jedeme směle dál, teď už ale zamíříme do českých Lů a Hájů, taky bývalý zpěvák a soudce u obvodního soudu na Praze 2, Pavel Horňák. 58, no, mladík, no a k tomu se přidává taky, a pozor, Jirka Korna. To je nám o slavenců. Taky říku všechno nejlepší, to mě ty kluku.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: 1 Savage Garden a nedělní pohoda, kdy možná chystáte večeři pro sebe, pro děti, anebo se chystáte také nandat králíkům do kotce, pokud ty teda chováte. No, ono takový králík, když se necháte dětskama doma oblomit a vezmete ho domů jako mazlíčka, pozor, je to past, králíci si toho neváží a začnou vás šikanovat.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Pořídili jsme si domácího králíka a děti ho naučili chodit po bytě. Teď okusuje kabely a tváří se, že tam bydlí odjakživa. Dá se králík nějak vychovat, nebo je to prostě takovej chlupatej vandal? Michal 39 Plzeň. Já musím říct, že s tímhle mám zkušenost. Já jsem měl kouzelnického králíka, to asi víš, vlastně s první ženou.
3: Slyšel jsem to.
2: A dá se samozřejmě naučit ten králík lecos. Tam je důležitý, aby se nevyžral, aby se vešel vlastně do klobouku.
3: A nebo,
2: jo, my jsme moc vykrmit.
3: Já rozumím, prosím, vlastně, chci se zeptat, ten klobouk nosí ten kouzelník na hlavě?
2: Přitom, že se ho má na hlavě, vlastně takhle můžeš zaměstnat králíka, když je kouzelnický, opravdu není to jenom vandal, může pracovat, může vydělávat.
3: Řekl jsi vandal?
2: To řekli tady oni.
3: Jo, takhle. No ne, že teďka k tomu, že když ty teda toho králíka musíš jako krmit tak, aby se vešel do klobouku, proto jsem se ptal na toho kouzelníka.
2: Ne, nesmíš ho překrmit, protože když se pak nevejde do klobouku.
3: Tak koupíš větší klobouk, ale ten bude kouzelníkovi velký a spadne mu přes oči a je po triku, jakoby.
2: No hlavně mu vypadne ten králík prostě bokem, že ho vedle té hlavy.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: dokužuje cigaretu a přichází. A je tady. Úsměv na rtech. No jo. Celý Milan Bílek. Tak milý, je to tvoje.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo dostává Láďáku.
6: Dobrý večer. Policie zavřela centrum Plzně kvůli předmětu ve velké synagoze. Fotbalová Slávie nespustí kamerový systém na zápasech, bojí se právníků a dalších pokut a extrémní bouřky zranily lidi ve Vysokých Tatrách. Blesk u Košic byl slyšet 30 kilometrů daleko. A tady jsou podrobnosti, ještě jednou přeju příjemný večer. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík v České televizi uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání totiž hrozily další pokuty ve výši stovek milionů korun.
7: Ta situace je složitá. Já se my se ji pokoušíme řešit. Jednáme s policií, byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na úřadu pro ochranu osobních údajů. Měli jsme tam 3,5 hodinovou debatu. Bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni 4 jeho místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní. Informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli. To znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
6: Tvrdík na OnePlay Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému. No právě na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie dostal svolení od majitele Pavla Tykače navzdory tomu, že klub by musel platit pokuty. Systém nemá oporu v legislativě, Slavie ho proto teď nemůže využívat. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná. Teď čekají restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do které bazilika v Jablonem patří, je to skvělá zpráva. Informaci o výjmutí lebky z betonu měl pouze z médií.
8: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
6: Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby. Stíhaný je tedy na svobodě. Za krádež mu hrozí ale až 8leté vězení. Je obviněný taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se odpoledne v Brně sešly asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Obdobný průvod se konal ale i v dalších krajských městech po celé České republice. Akci organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT i ČRO z poplatků na státní rozpočet. Extrémní bouřky v Čechy oblíbených lokalitách. Na Slovensku mají 7 zraněných. Po zásahu bleskem ve Vysokých Tatrách skončilo právě tolik lidí v nemocnici. Na východě Slovenska k tomu udeřil ještě navíc megablesk. Výboj z nebe měl až neuvěřitelných 109 000 ampérů.
9: Zranených po zásahu bleskom ratujú poľskí doktori. Skupinu trafil prúd z oblohy. Jeden turista padal po skalách do rokliny. Poriadna šupa na to otriasla východným Slovenskom. Extrémnu ranu bolo počuť na desiatky kilometrov. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
6: Kuba si pořídila víc než 300 vojenských dronů a nedávno začala projednávat plány jejich případného využití k útokům na americkou základnu Guantanamo na Kubě. Americké vojenské lodě, případně na floridský ostrov Key West, který leží jen 160 kilometrů severně od Havany. S odvoláním na vysoce postaveného amerického představitele to napsal server Axios. Utajené zpravodajské informace, které by se mohly stát záminkou k americkému vojenskému zásahu právě na ostrově Kuba, ukazují, do jaké míry administrativa prezidenta Donalda Trumpa vnímá Kubu jako hrozbu. Naši hokejisti mají na světovém šampionátu ve Švýcarsku po prohraném zápase se Slovinskem volno. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se do hry vrátí v pondělí večer. Od 20:20 budou hrát proti Švédům.
0: Frekvence 1. Počasí.
6: No a v pondělí bude pršet jen ve Zlínském a Moravskoslezském kraji u hranic se Slovenskem, ale i tam se postupně vyjasní. A teploty v Beskydech jen do 7, pod nimi až 13 stupňů Celsia a v Čechách naměříme i 21.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Nehoda blokuje provoz na D1 u Brna od Vyškova na Moravskou metropoli, jde o 205. kilometr. No a několik karambolů zdržuje dopravu na D1 před Prahou, je to tam na půl hodiny od kilometru 32 až po kilometr 17. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: No a nedělní večer na frekvenci 1 trávíte teď už s Milanem Bílkem.
5: Hezký večer, vám přeji hezkou neděli a doufám, že ten víkend jel přesně podle vašich plánů. Tak co jsme tady měli, odstartoval šampionát, velmi úspěšný svět knihy, no a navíc počasí se nám taky umoudřilo, tak já doufám, že i vám vycházelo všechno podle plánu. My startujeme poslední hodiny tohoto květnového víkendu. Teď No Guitars, ATC a Los Frequencies.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

0: No, Guitars, Černá růže, to byl hit z roku 1998 a tenhle hit vyšel vlastně na tom druhém studiovém albu s názvem No Guitars. Tak to byla vzpomínka na finišující devadesátky. Už za chvíli Michael Jackson, Disraeli a teď Alvaro Soler a solo parati, ale vlastně ještě předtím to nejlepší od Honzy Krause a Blondýny. Tak téma Lego.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Američan kupoval Lego, součástky nahrazoval těstovinami a požadoval vrácení peněz. Přišel si na 100 tisíce, co vy na to?
3: No, tak našel takovouhle fintu, to si umím představit, to se dá, nebo to se může dařit. Ono to má takový v sobě takový chytrý element, že on otravuje tu firmu, ta firma se ohledem na to, jaký má starosti, provoz, prodej a tak, jak mu to pošli nebo co. To bude tahle ta metoda.
2: Ty, ale 100 tisíce to muselo jako prudit docela dost.
3: No tak to zase... když vám to nese, tak proč byste neprudila, jako můžete prudit 8 hodin denně, miluško. Jako někdo neprudí a vydělá polovinu, no, tenhle prudí a já myslím, že když si to večer spočítal, tak si řekl, to byl hezký den třeba. No, zase taková pruda to nebyla.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě.

Buzzway, to byl fenomén Michael Jackson. Máme půl osmou neděli, ať vám to hezky a pohodově jede z víkendu, to vám přejeme. Jaký to byl víkend vlastně, taky hokejový, protože ve svém prvním duelu jsme na mistrovství světa ve Švýcarsku přehráli 4-1 Dánsko, ale ve druhém utkání jsme taky docela senzačně podlehli outsiderovi ze Slovenska 2-3 v prodloužení. Bohužel, tak reparát budeme moci složit klidně zítra, ale nastupujeme, myslím, na tým, který aspiruje na to, že by mohl taky mistrovství v ledním hokeji vyhrát. Takže nastupujeme zítra na Švédy, jenom připomínám, že začátek zítra večer po 20. hodině a my na Frekvenci 1 budeme přitom alespoň, co se jednotlivých vstupů a zpravodajství týká. Tak další soutěž proběhla v sobotu po 19. hodině, úplně jiná, je to takové klání a je to hitparáda Ta Česká. Vy jste hlasovali pro své oblíbence, jak to dopadlo, kdo je první a které songy jsou nasazené. Tak to vám vezu, ale teď Luz Capaldi a Olmo.

vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

Everybody, a to byli Backstreet Boys tady na Frekvenci 1. Tak jak dopadla naše hitparáda, kdo byl první, případně které songy byly nasazené, pojďme na to, mám to pro vás. Tak v typech jako vždycky byly dva songy. První nasazená, Miroš Majda, Prší, prší.

nasazená teď číslo dvě je Celes Buckingham a Milí budoucí. A tři nejlepší, žebříček zase doznal změn. Na třetím místě Olga Lounová, Křídla pro život, na druhém Xindlej, Křídla. A první místo poprvé, a to je skvělý výkon.

0: chuť, můžete hlasovat klidně už teď, taky u nás na webu frekvence1.cz. Zamíchat pořadím a jako vždycky výsledek se dostaví opět o tom další víkendu. Takže jedeme podle zavedených pořádků. Moc vám díky za vaše hlasování. Máme 12 minut po půl osmé, za chvilku Verona, Taylor Swift a The Hero. No a za pár hodin startuje nové ráno.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Zítra za námi dorazí hlas. No hlavně hlas.
3: Třeba hlas mladého Brada Pitta.
4: Nebo Vilíka ze Včelky Máj. Přátelé Olda Heilich, známý to.
3: Český rapér bude s námi na Frekvencí.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

0: to byla skupina Jelena. Tak máme minutu po 20. hodině a jdeme na to.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Láďáku.
2: Přeju vám krásný nedělní večer na konci týdne. Policie zavřela centrum Plzně kvůli předmětu v synagoze. Policie na Brněnsku zase prověřuje týrání psa. A fotbalisti Hradce Králové porazili Slavii. Policie v Plzni uzavřela odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem bylo hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze. Na místo dorazila pyrotechnická služba. Ta zjistila, že předmět nakonec není nebezpečný, ale místem nemohli v tu chvíli jezdit ani tramvaje. Velká synagoga v Plzni je největší synagoga svého druhu v České republice a třetí největší v Evropě. V roce 1992 byla prohlášena kulturní památkou ČR. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května. Koaliční rada. Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení pro podezření stírání zvířat. Oznámení o odchyceném psovi plemene Cane Corso přijala policie od strážníků ve Šlapanicích, jak říká mluvčí policie Petr Vala.
3: Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat proti neznámému pachateli. V současné době již známe majitele psa, ten však doposud ve věci nepodal vysvětlení. Prověřování případu je na samém počátku a proto nyní nelze jednoznačně určit, jak k události došlo.
2: Policisté žádají veřejnost o pomoc, pokud byl kdokoliv svědkem jakéhokoliv negativního jednání vůči tomuto psovi, případně má informace související s událostí, má se obrátit na tísňovou linku 158. Český výrobce bezpilotních prostředků UNC UAS z Kolína uzavřel smlouvu na dodání průzkumných dronů jednotkám americké armády rozmístěných po Evropě. Tahle pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několik milionů korun, je pro firmu pouhým počátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Jak řekl v České televizi na letišti v Milovicích výrobní ředitel společnosti Pavel Buland. V Milovicích společnosti drony testuje. Dnes se tu konala akce European Defense Tech Hackathon, která podporuje inovace v obranných technologiích. Hlavním odběratelem UNC UAS je Ukrajina. Porodní asistentky z východočeských nemocnic vyrážejí za pacientkami přímo domů. Mají tak už letos za sebou stovky návštěv.
4: Z nemocnic v Jičíně, Náchodě a Trutnově už porodní asistentky letos navštívily víc než 200 domácností rodin novopečených maminek. Novou službu mohou ženy využít během 6 nedělí a nabízí pomoc péči o miminko kojením i zdravotním stavem matky přímo v domácím prostředí. Největší zájem eviduje jičínská nemocnice. Právě její asistentky se připsaly celou polovinu všech návštěv. Tomu, aby byla služba ještě širší, zatím brání především personální kapacity, ale také nízké povědomí žen o této možnosti. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Po úderu dronu vypukl požár v blízkosti jaderné elektrárny na západě Spojených arabských emirátů. Jediné v arabském světě. Útok si naštěstí nevyžádal zraněné a nezpůsobil ani únik radioaktivity. Poukázal nicméně na riziko opětovného rozhoření americké izraelské války s Íránem, ve které teď platí křehké příměří. Při ozbrojeném útoku ve venkovské oblasti středního Mexika zemřelo 10 lidí. Vedle 6 mužů a 3 žen bylo zabito i jedno dítě. Lidé se nacházeli v domě v obci Tehuicingo. Útočníci je zastřelili. Místní ministerstvo veřejné bezpečnosti uvádí, že se aktuálně shromažďují zpravodajské informace a cílem je objasnit motiv tohoto útoku. Zpráva přichází v době, kdy se Mexiko chystá spolu s USA a s Kanadou na pořádání mistrovství světa ve fotbale. Šampionát se koná od 11. června do 19. července. A fotbalisti Hradce Králové v předposledním čtvrtém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili už jistého mistra Slavii 3-1. Votroci si i díky souběžnému debaklu Jablonce nad Nisou v Plzni 0-5 zajistili konečné čtvrté místo v tabulce. A poprvé od sezóny 95-96 i účast v některém z velkých evropských pohárů, konkrétně v druhém předkole konferenční ligy. V 19. minutě otevřel skóre Ondřej Mihálik. Po změně stran se trefili Vladimír Darida a Daniel Horák. V závěru zmírnil prohru Pražanů střídající ligový debutant Dan Kohout. A Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 7. místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, který si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V Čechách zítra 21, ve Slezsku, na severní i východní Moravě jen 13 a v Beskydech dokonce 7 stupňů Celsia. Na východě země budou ještě doznívat srážky, jinde, ale hlavně v Čechách čekáme slunce.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice D35 na Moravě na 258. kilometru z Mohelnice na Lipník nad Bečvou hlásí porouchané auto. Pozorní buďte také na severu Čech, na Děčínsku, v České Kamenici se bouralo na náměstí Míru. No a další nehoda je na Chomutovsku pod Krušnými horami na hlavní silnici číslo 13 u Málkova mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří je osobní auto mimo silnici, na místo jde policejní hlídka. Tak s tím počítejte a ať vám to dál jinak dobře jede s Frekvencí 1.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: No a vy na F1čce posloucháte Večer s Milanem Bílkem.
0: Je to tak, máme neděli 17. května, svátek má Aneta, tak všechno nejlepší přejeme. Já pro vás mám za chvilku jednu z novinek. Homebreaker, to si dáme, to si dám spolu s vámi s chutí. No a naopak bude tady jedna cesta zpátky za jedním velmi zajímavým výročím. Teď Shawn Mendes, Señorita.

Keď príde láska, MC Erika Barbara tady s námi na nedělní frekvenci 1. Rozdáváme taky novinky a právě teď pro vás mám vlastně nový hit od amerického zpěváka a textaře, a to je Somber. Je to hit Homewrecker. No a mistr se zabývá tématem neopětované, případně zakázané lásky. No a teď nám tenhle velký talent bude popisovat situaci, kdy touží po zadaném člověku. Co se tak občas stává? Somber. Homebreaker.

Young Alphaville v nedělním večeru. Zítra to zase nastartujeme po ránu s posledním slovem. A hezkými penězi, které nabízíme, vy jste měli možnost v pátek samozřejmě hrát o tisíce v rámci posledního slova Dáši Honzové a neuspěli jste. Kdepak, takže my vám na to zítřejší, tedy pondělní ráno, vezeme kolik? 16 tisíc korun. Tolik je tady pro vás nachystáno. Po té víkendové pauze hádáme poslední slovo Dagmar Honzové, co potřebuje ke svému věštění počasí nebo předpovídání počasí. Vy jste typovali barometr, grafiku, pohoda, izobary, jako dává to smysl, ale patří tam něco úplně jiného. Také na zítřek u Lubky a Míry, lehce po sedmé, vám držím palce na povíkendové poslední slovo. Hodně štěstí, teď Marek Ztracený.

snů po čase zhasl. To, jak život zrychlil, snuli na stůl.

Where the Wild Roses Grow, to je báječný duet s velkou atmosférou, to byl Nick Cave a Kylie Minogue tady na Frekvenci 1. Tak máme 17. května, dívám se po Slovencích, kteří dnes mají svůj velký den. No a báječné narozeniny dneska slaví taky, víte kdo, tenhle chlapík. Styl a vždycky měl velká hvězda Jiří Korn. Právě dnes slaví 77. narozeniny. Všechno nejlepší. No a pak tady máme taky kdysi kloučka, který visel v dívčích pokojíčcích na mnohých plakátech. Pavel Horňák. Osuma 50. narozeniny slaví dneska Pavel Horňák, neuvěřitelné, tak pevné zdraví přejeme. No a takhle večer já chci popřát taky pevné zdraví někomu, kdo je v nemocnici a bojuje o život. Jak tady čtu, ahoj Milane, mamka v tuto chvíli bojuje na sále v Ústecké nemocnici o život. Posloucháme tě, drž nám palce, Honza z Milešova. Honzo, myslím na vás, aj to klapne, aj to dopadne. Posílám už za chvilku třeba Cher, One Republic, Louis Fonsi, a nebo teď Krištof, život je krásný. Tak pohodovou neděli v rámci možností.

0: naše zásadní. A nebo Elton John.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 21 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo dostává Láďaku.
3: Je neděle 17. května, pěkný večer v 9. Americký prezident hrozí Iránu zničením. V Bílých Karpatech a Javorníkách se pohybují další medvědi a policie v Chomutově chytila muže s dlouhou zbraní. Americký prezident Donald Trump dnes na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izrael a ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. Na Zlínsku a Uherskohradišťsku přibývá medvědů, pohybují se v lesích na hranicích se Slovenskem. Vyplývá to z průběžně aktualizované mapy projektu Pozor medveď, která sleduje evidované podněty veřejnosti z jednotlivých okresů Slovenska, hlavně v Trenčínském kraji, v okrese Trenčín. Samotní autoři mapy upozorňují, že údaje mají orientační charakter a neslouží jako evidence počtu jedinců, ale jako přehled o aktuálním pohybu a rozšíření šelmy. Podle aktualizace k 11. května bylo v okrese Trenčín evidováno 15 letošních hlášení výskytu medvěda. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Ve svém nedělním videu na sociální síti to oznámil premiér Andrej Babiš. Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu o chystaných záměrech. Podle předlohy by Český rozhlas a Česká televize měly místo poplatků od domácnosti a firem dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok podle záměru měla hospodařit s 5,75 miliardami korun. Letos má 8,5 miliardy. Český rozhlas by měl od státu získat 2 miliardy, tedy o 400 milionů míň než letos z poplatků. Záměr kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Mluví o zestátnění a omezení nezávislosti i dalším zadlužování státu. Pracovníci obou médií vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila. Policie zadržela člověka, který se v podvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Rígrově ulici v centru, ze které byl podle hasičů navíc cítit plyn. Mluvčí policie řekla, že veřejnosti ale nehrozilo žádné nebezpečí. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. A fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem, který odehrál 63 minuty, prohráli 1-3 v Newcastlu a v tabulce anglické ligy zůstali v sestupovém pásmu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V Čechách zítra 21, ve Slezsku, na severní i východní Moravě jen 13 a v Beskydech jenom 7. No a na východě země budou doznívat ještě strážky. Jinde čekáme slunce.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Řidiči, buďte opatrní ve středních Čechách, na Benešovsku u Křečovic, na silnici 105 je nehoda osobního vozu s osobním vozem. Jinak se jezdí bez komplikací, tak ať vám to dál dobře jede.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: No a i 4,5 minuty po 9. trávíte nedělní večer s Milanem Bílkem.
0: Hezký večer, my si dáme finále toho hezkého květnového víkendu, který pomalu ale jistě končí. No a za chvilku nahlédneme do zítřka, do 18. května, jaké události nás čekají, případně koho pro vás máme, ať už po ránu, anebo v press klubu. Tak příjemnou neděli, teď jmenuji Don't Be So Shy.

0: Sweet Dreams a to byl Eurythmex, jejich obrovský hit z 80. let na frekvenci. Jedna zítra 18. květen čeká nás mimo jiné hezké počasí a vůbec celý ten týden myslím, že si užijeme hodně sluníčka a na konci toho dalšího týdne snad až 25 stupňů Celzia. No a co bude zítra, co můžeme očekávat od zítřejšího dne? Soud mimo jiné bude projednávat taky případ bývalého poslance Dominika Feriho, obžalovaného z dalšího znásilnění, čili zítra dopoledne další výstup. No a u nás v presklubu hostem bude místopředseda Senátu Jiří Drahoš a Romana Navarová se bude ptát na vztahy Senátu s vládou. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 999. No a co bude, myslím, velkou událostí večera zítřejšího? Nastupuje na Švédy, takže mistrovství světa v hokeji Švédsko, Česko, start utkání ve 20 hodin a 20 minut. Budeme přitom na frekvenci 1 a vy můžete být s námi. Za chvilku Michael Field, Inner Circle a taky Činasky a báseň.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
2: Když se měl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
1: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
5: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

Innocent a to byl Michael Field, který narozeniny pro změnu slavil v pátek. Přesně tak, v pátek před víkendem velmi slavný muzikant, který měl uchvatnou desku v 70. letech Tabular Bells, no a své jako plodné okamžiky měl samozřejmě i v 80. Moonlight Shadow, obrovský hit a Innocent mu naspívala Anita Hegerland. Už za chvilku si dáme to nejlepší z velkých hlav, já vás budu chystat samozřejmě na zítřejší čas po 17. hodině, tak více už za chvilku, no a přidáme taky balady, bude Elton John, No Name a teď Don't Worry a tady je Leonie.

0: You're Love Someone. To byl Elton John ve svém skvělém čísle 8 minut. Po půl desáté, tak já vám přeji dobrou noc až do rána, jak vždycky říkám. No a zítra po 18. hodině mě tady máte, ale ještě vám taky rád doporučím do 22. Elenech Miles, Budej slza. No a zítra se těšte ještě ke všemu na Velké hlavy. Budou tady po 17.
1: Tak dámy a pánové, ve Velkých hlavách zdravíme vás všechny. Máme teď velký den.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Protože rodiny mají výročí.
4: No a já také vzťahy budeme, hej, že kdo je kdo.
5: Je. Yeah.
4: Manžel sestry mojej matky je můj...
3: Zapomeň.
4: Strejda.
3: Neumím tohle.
4: Jak ti to tak rychlo...
5: Nehra, bolí mě z toho hlava, dělej. No.
4: Dobré. Matka matky mojho otca je...
5: Babička. Děda.
4: Matka matky mám...
3: Děda.
4: Matka, prababička.
3: Prababička.
4: Matka matky mojho otca je pravě. Trošku odbočíme. Syn narozený mimo manželstva začíná na písmeno L je...
5: Levoboček.
4: Levoboček, no a to je všechno.
3: A tě říct Lukáš.
6: Tak aspoň něco jsem trefil.
7: A myslíte, že se rodí i pravobočci?
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
8: A věm chci zrát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve studiu Láďa Jakub, tady jsou další informace. Předseda ústavního soudu varoval na tryzně v Terezíně na Litoměřicku před projevy autoritářství. Experti úspěšně vyjmuli z betonu ukradenou lebku svaté Zdislavy z Jabloného v Podještědí. A ŘSD začne už za pár hodin s přestavbou okolí Pražského okruhu. Poslechněte si teď podrobnosti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa na tryzně v Terezíně na Litoměřicku varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války v Terezíně na Litoměřicku se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, další politici, diplomati a i skauti. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá, teď čekají ještě restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby. Stíhaný tak bude na svobodě. Ředitelství silnic a dálnic začne už za pár hodin s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi dálnicemi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem u Prahy. Víc o přestavbě říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Bourat a znovu stavit budeme dva nadjezdy. Jeden převádí přes dálnici D0 ulici Kaustisu a druhý ulici k zadní Kopanině. Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru. Doba zprovoznění nadjezdu v ulici k Austisu je 150 dní, v ulici k zadní Kopanině pak 210 dní.
1: Náklady budou téměř 207 milionů korun, to bez DPH. Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního rozhlasového vysílání během studené války, se stalo součástí prestižního evropského ocenění. To se jmenuje European Heritage Label. Pojí se s projektem Free Speech Space, paměti národa, který propojuje 13 míst spojených s bojem za svobodu slova a svobodný přístup k informacím v České republice. A na Moravě ještě zůstaneme. Část frekventované cyklostezky na Brněnsku je od tohoto víkendu zavřená a zůstane neprůjezdná ještě celé léto.
3: Jízdu po cyklostezce podél řeky Svitavy zkomplikuje rekonstrukce plynovodu. Úsek mezi Hladíkovou a Masnou ulicí bude zavřený do konce září. Chodci mohou jít po druhé straně, cyklisty ale čeká objížďka. Výjimkou bude festival Překročme řeku v polovině srpna, kdy se stavební práce pozastaví a stezka bude průchozí. Martina Svobodová, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Pondělní ráno bude ještě trochu chladné, teploty mírně nad nulou. Přes den bude na Moravě a ve Slezsku místy doznívat ještě déšť. Slunce prosvětne mezi mraky hlavně v Čechách, kde teploty v pondělí odpoledne dosáhnou 21. Na východě země, tedy na Moravě a ve Slezsku, čekáme jen 14 stupňů Celsia. V Beskydech navíc maximálně jen 7.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
1: Čerstvé zprávy.
2: Jan Kraus a blondýna.
1: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
2: A v 8 dorazí i zajímavý host. Zítra za námi dorazí hlas. No hlavně hlas.
1: Třeba hlas mladého Brada Pitta.
2: Nebo Vilíka ze Včelky Máji. Přátelé, Olda Heilig, známý to.
1: Český rapér bude s námi na frekvenci 1.
3: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Fotbalová Slávia nespustí kamerový systém na zápasech. Bojí se právníků a dalších pokut. Lebka svaté Zdislavy z Liberecka je už z betonu venku. A extrémní bouřky zranily lidi ve Vysokých Tatrách. Blesk u Košic byl slyšet až 30 kilometrů daleko. To a mnohem víc teď v dalších informacích s Láďou Jakubem. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík v České televizi uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání totiž hrozily další pokuty ve výši stovek milionů korun.
3: Ta situace je složitá, já se my se ji pokoušíme řešit, jednáme s policií, byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na úřadu pro ochranu osobních údajů, měli jsme tam 3,5 hodinovou debatu, bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni 4 jeho místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní, informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli, to znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
2: Tvrdík na OnePlay Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému. No právě na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie dostal svolení od majitele Pavla Tykače navzdory tomu, že klub by musel platit pokuty. Systém nemá oporu v legislativě, Slavie ho proto teď nemůže využívat. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná. Teď čekají restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do které bazilika v Jablonném patří, je to skvělá zpráva. Informaci o výjmutí lebky z betonu měl pouze z médií.
4: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi sporu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
2: Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby. Stíhaný je tedy na svobodě. Za krádež mu hrozí ale až 8leté vězení. Je obviněný taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se odpoledne v Brně sešly asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Obdobný průvod se konal ale i v dalších krajských městech po celé České republice. Akci organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT i ČRO z poplatků na státní rozpočet. Extrémní bouřky v Čechy oblíbených lokalitách. Na Slovensku mají 7 zraněných. Po zásahu bleskem ve Vysokých Tatrách skončilo právě tolik lidí v nemocnici. Na východě Slovenska k tomu udeřil ještě navíc megablesk. Výboj z nebe měl až neuvěřitelných 109 000 ampérů.
5: Zranených po zásahu bleskom ratujú poľskí doktori. Skupinu trafil prúd z oblohy. Jeden turista padal po skalách do rokliny. Poriadna šupana to otriasla východným Slovenskom. Extrémnu ranu bolo počuť na desiatky kilometrov. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
2: Kuba si pořídila víc než 300 vojenských dronů a nedávno začala projednávat plány jejich případného využití k útokům na americkou základnu Guantanamo na Kubě. Americké vojenské lodě, případně na floridský ostrov Key West, který leží jen 160 kilometrů severně od Havany. S odvoláním na vysoce postaveného amerického představitele to napsal server Axios. Utajené zpravodajské informace, které by se mohly stát záminkou k americkému vojenskému zásahu právě na ostrově Kuba, ukazují, do jaké míry administrativa prezidenta Donald Trumpa vnímá Kubu jako hrozbu. Naši hokejisti mají na světovém šampionátu ve Švýcarsku po prohraném zápase se Slovinskem volno. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se do hry vrátí v pondělí večer. Od 20:20 budou hrát proti Švédům.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: No a v pondělí bude pršet jen ve Zlínském a Moravskoslezském kraji u hranice Slovenskem, ale i tam se postupně vyjasní. A teploty v Beskydech jen do 7, pod nimi až 13 stupňů Celsia a v Čechách naměříme i 21.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ve studiu Láďa Jakub, tady jsou další informace. Předseda ústavního soudu varoval na tryzně v Terezíně na Litoměřicku před projevy autoritářství. Experti úspěšně vyjmuli z betonu ukradenou lebku svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. A ŘSD začne už za pár hodin s přestavbou okolí Pražského okruhu. Poslechněte si teď podrobnosti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa na tryzně v Terezíně na Litoměřicku varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války v Terezíně na Litoměřicku se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, další politici, diplomati a i skauti. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá, teď ji čekají ještě restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby. Stíhaný tak bude na svobodě. Ředitelství silnic a dálnic začne už za pár hodin s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi dálnicemi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem u Prahy. Víc o přestavbě říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Bourat a znovu stavět budeme dva nadjezdy. Jeden převádí přes dálnici D0 ulici Kaustisu a druhý ulici k Zadní Kopanině. Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru. Doba zprovoznění nadjezdu v ulici k Austisu je 150 dní, v ulici k Zadní Kopanině pak 210 dní.
1: Náklady budou téměř 207 milionů korun, na to bez DPH. Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního rozhlasového vysílání během studené války, se stalo součástí prestižního evropského ocenění. To se jmenuje European Heritage Label. Pojí se s projektem Free Speech Space, paměti národa, který propojuje 13 míst spojených s bojem za svobodu slova a svobodný přístup k informacím v České republice. A na Moravě ještě zůstaneme. Část frekventované cyklostezky na Brněnsku je od tohoto víkendu zavřená a zůstane neprůjezdná ještě celé léto.
3: Jízdu po cyklostezce podél řeky Svitavy zkomplikuje rekonstrukce plynovodu. Úsek mezi Hladíkovou a Masnou ulicí bude zavřený do konce září. Chodci mohou jít po druhé straně, cyklisty ale čeká objížďka. Výjimkou bude festival Překročme řeku v polovině srpna, kdy se stavební práce pozastaví a stezka bude průchozí. Martina Svobodová, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělní ráno bude ještě trochu chladné, teploty mírně nad nulou. Přes den bude na Moravě a ve Slezsku místy doznívat ještě déšť. Slunce prosvitne mezi mraky hlavně v Čechách, kde teploty v pondělí odpoledne dosáhnou 21. Na východě země, tedy na Moravě a ve Slezsku, čekáme jen 14 stupňů Celsia. V Beskydech navíc maximálně jen 7.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když dělám nechybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1. Pozbíjí.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Fotbalová Slavia nespustí kamerový systém na zápasech. Bojí se právníků a dalších pokut. Lebka svaté Zdislavy z Liberecka je už z betonu venku. A extrémní bouřky zranily lidi ve Vysokých Tatrách. Blesk u Košic byl slyšet až 30 kilometrů daleko. To a mnohem víc teď v dalších informacích s Láďou Jakubem. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík v České televizi uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání totiž hrozily další pokuty ve výši stovek milionů korun.
2: Ta situace je složitá. Já si myslím, že ji pokoušíme řešit. Jednáme s policií, byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Měli jsme tam 3,5hodinovou debatu. Bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni 4 místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní. Informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli. To znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
1: Tvrdík na OnePlay Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému. Právě na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie dostal svolení od majitele Pavla Tykače navzdory tomu, že klub by musel platit pokuty. Systém nemá oporu v legislativě, Slavie ho proto teď nemůže využívat. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná. Teď čekají restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do které bazilika v Jablonném patří, je to skvělá zpráva. O výjimutí lebky z betonu měl pouze z médií.
3: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi sporu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhaný je tedy na svobodě. Za krádež mu hrozí ale až 8leté vězení. Je obviněný taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se odpoledne v Brně sešly asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Obdobný průvod se konal ale i v dalších krajských městech po celé České republice. Akci organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT i ČRO z poplatků na státní rozpočet. Extrémní bouřky v Čechy oblíbených lokalitách. Na Slovensku mají 7 zraněných. Po zásahu bleskem ve Vysokých Tatrách skončilo právě tolik lidí v nemocnici. Na východě Slovenska k tomu udeřil ještě navíc megablesk. Výboj z nebe měl až neuvěřitelných 109 000 ampérů.
4: Zranených po zásahu bleskom ratujú poľskí doktori. Skupinu trafil prúd z oblohy. Jeden turista padal po skalách do Rokliny. Poriadna šupa na to otriasla východným Slovenskom. Extrémnu ranu bolo počuť na desiatky kilometrov. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: Kuba si pořídila víc než 300 vojenských dronů a nedávno začala projednávat plány jejich případného využití k útokům na americkou základnu Guantanamo na Kubě. Americké vojenské lodě, případně na floridský ostrov Key West, který leží jen 160 kilometrů severně od Havany. S odvoláním na vysoce postaveného amerického představitele to napsal server Axios. Utajené zpravodajské informace, které by se mohly stát záminkou k americkému vojenskému zásahu právě na ostrově Kuba, ukazují, do jaké míry administrativa prezidenta Donald Trumpa vnímá Kubu jako hrozbu. Naši hokejisti mají na světovém šampionátu ve Švýcarsku po prohraném zápase se Slovinskem volno. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se do hry vrátí v pondělí večer. Od 20:20 budou hrát proti Švédům.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: No a v pondělí bude pršet jen ve Zlínském a Moravskoslezském kraji u hranice Slovenskem, ale i tam se postupně vyjasní. A teploty v Beskydech jen do 7, pod nimi až 13 stupňů Celzia a v Čechách naměříme i 21.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co vy na to?
2: Rozlačovat si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul, prosím.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
1: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
2: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání.

Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.